0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
2: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
2: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
2: Jam. YUMM.cz.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz
2: Ponožky, hrnek.
1: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
1: Náplně hned.
5: Hit Radio. Stay up. Stay up. Oh, oh.

0: Radio City Brno.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej!
3: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrh.

0: zdarma. Oresi vám dá víc.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
2: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
3: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i nad zvýšením plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Petřínská lanovka se dnes po přibližně 2leté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z Újezdu a Petřína. Poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22.15. Kvůli modernizaci byla mimo provoz od roku 2024. No a v roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. A teď pojďme do našeho regionu.
8: Skoro 30 psů a koček ve zcela nevyhovujících podmínkách nalezli jihomoravští veterináři. Kontrola odhalila tristní situaci v jednom z domů v Roupsínově. Zvířata byla podvyživená ve zhoršeném zdravotním stavu a zablešená. Špatná hygiena ohrožovala také děti žijící v rodině. Situaci řeší policie i úředníci. Po slunečném ránu přijde v Brně a na jihu Moravy oblačný den a lokálně i sprchné. Dočkáme se ale i 18. Z Brna Jitka Valášková.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Hezké ránko, úterý 6 hodin 2 minuty.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Krásný dobrý ráno, my tady jsme od toho, abychom vás probrali. Je teda pravda, že musíme nejdřív probrat trošku sebe, takže kávička, slečno asistentko.
2: No, to víš, že jo.
1: To víš, že jo. Tak jednu kávičku tam pošleme, můžete se přidat, no a co pošleme vám do uší, Pitbull Christina Aguera.
2: Jo, takhle, ta je taky fajn. Jo.
1: Hele, začínáme, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ještě jednou lépe, tohle je Pitbull a Christina Aguilera. Feel this moment, 6 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio. S vámi Michala Jasmin, krásné ránko. A já mám story z víkendu, úplně jsem na to včera zapomněl, já jsem to chtěl probrat a úplně prostě jsme...
1: Chápu, no. Bylo pondělí.
0: Já byl na akci, lidi, prosím vás, to končilo a přišel za mnou asi ve 2 ráno borec se skleničkou v ruce a bylo takové jako trošku náledě a říká, hele, ty jsi z toho rádia, viď? Já říkám, no jsem, a on, no a kdy vysíláš? Říkám, no ráno od 6 do 9. Tak se ptal, a to je nebezpečný se mě zeptat na rádio, protože to si ten člověk podepíše ortel, jo. A říká, jak to dlouho děláš? Říkám, 10 let a na ránu jsme skoro rok, a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno. A já na něj hledím a říkám.
1: Hledím, z jakého jsi století.
0: Koukám a říkám. Vlastně, on má vlastně pravdu, že všichni lidi v rádiu se snaží o to, aby vstávali prostě v 5 nebo o 4:30 ráno. Tak mě napadlo, krásným mostem můzkem se dostáváme k vám samozřejmě, protože za chvíli začíná minuta šampionu. Na kolika to vstáváte do práce, respektive v kolik vám teda ta práce začíná? U nás je to naprosto jasný, 6.
1: 6, ale já vstávám ve 4:20 a ty vstáváš v 5, to je trošku nefér.
0: Není 4:20 čas hulit? To máš schválně ten budík. Takže já stávám v 5, ale začínáme prostě v 6. V 6 hodin to tady celý se rozjede, začínáme, tak nás zajímá, vy kdo nás posloucháte, v kolik teda začíná práce vám, jestli to máte na celou hodinu, jestli to máte na čtvrt, nebo jestli třeba začínáte, jak to vyjde?
1: Číslo k nám 777-937-777, dejte nám to vědět, protože začíná minuta šampionů a chceme po vás kromě toho, jak se jmenujete,
0: odkud jste a od kolika pracujete. Tak, číslo vám bylo řečeno, to víte, připomeneme ještě jednou 777-937-777, teď hity, tohle je Shakira a Azu, hezké ráno.

0: celou zoologickou. Co jak vám poslali? Tohle je Shakira, Zoo, Hit Radio, 6 hodin a 11 minut. Krásné ránko. Bavili jsme se tady o tom, na kolikátou chodíme do práce. U nás je to docela jasný. V 6 hodin to tady začíná. Ale jsme tady tak v kolik? V 5.45. Ty.
1: Jak do? Já většinou 5.30.
0: Já většinou tak 5.56. Tak a ptali jsme se vás, začíná minuta šampionu, jak se jmenujete, odkud jste a od kolika hodin pracujete, abyste začali psát i v kolik stáváte. To nevadí. Máme to komplet. Tak minuta začíná právě teď.
1: Zuzka Klášterec vstává ve 4, začíná 4.47, je řidičkou autobusu a končí až v 6 večer.
0: Lucka Rychnov nad Kněžnou, práce od 6, vstávačka ve 4.05.
1: Leona Lunchcrown vstává jako Jasmin 4.20 a dělá od kolika chce.
0: To je bomba. Lenka Bílý Potok vstává před 5, každé ráno nás poslouchá a do práce jezdí v 8.
1: Tom Medlovice vstává ve 4.30, do práce na 6 a jede 12.
0: Lenka Jičínsko vstává ve 3, začíná v 5.30.
1: Budějovice Aknel začíná od 7 ráno, přemlouvá se vstávat v 5.45. Mm-hmm.
0: Petr Skoky, no. Dolní Újezd, vstávám 4.45 a začínám v 6.
1: Adéla Kravaře pracuje od 4.25 a vstává ve 3.25.
0: Markéta ze Slavkova u Brna začíná v 6, ale může přijít do 7.30.
1: Těch zpráv přišlo strašně moc, jo. Vy jste se dneska hodně chtěli pochlubit, za což vám děkujem, protože jich byla hromada. Stihli jsme za těch 60 sekund aspoň nějaký.
0: Více mě vždycky mrzí, Jasmin, že my prostě nestíháme. Nestíháme přečíst všechny ty zprávy a nás to mrzí. Tak vás může potěšit, kdo jste se neslyšel, že my si to tady čteme aspoň takhle pro sebe. A pro vás, a hlavně teda pro Emu, to tady píšou, nevím, Michal Hruza, to se jmenuje ten song takhle. Tak hezké ráno, zítra rádia, v 6 hodin 12 minut.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám. Najednou mám tebe, tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Dua Lipa, Houdini, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Snídaně šampionů v 6 hodin 19 minut, hezké ráno. S vámi Michal, taky Jasmin, no a hlavně tady jste vy, hezké ráno.
1: Musím říct, že to uteklo jako voda a dneska se s něčím loučíme. Máme poslední den léta. Zítra nám oficiálně začíná podzim a mě by strašně zajímalo, jak vy všichni to máte, protože mně přijde, že každý kolem mě mluví o tom, že ještě není připravený na ten podzim. Přitom já už doma jedu kakao, župánky, zachumlaná pod těma dekama a strašně se na to pochmurný počasí už těším, protože mi bylo letos fakt velký horko.
2: Tak k tomu mám dvě věci. Ty jsi řekla kakao, tak já jsem se teda včera extrémně spál pusu o horký kakao, takže mě pálí jazyk teďka, ale to je jedno. Řešíme tady léto, jo. Tak mě teda spíš přišlo, že se neloučíme letem, ale že už je regulárně zima, protože moje mi včera čistila obličej. Já jsem teda čekal, že si toho všimneš, nevšimla, no nevadí, jo, to je v klidu. A ležím u toho na gauči a měli jsme otevřený dveře na balkon. A ono docela foukalo včera. Hele, a do mě ti se dala taková zima a já jsem nemohl rozmrznout, jo. Já jsem myslel, že na mě něco leze, říkám, ty, tak já budu asi nemocnej, co tady ta Jasmin bude dělat teďka. Jo, myslel jsem hlavně na tebe.
1: Bude mít klid prostě už.
2: No. Ale já jsem měl něco vyzvednout autem a teďka. Já jsem se na to těšil. Topení naplno, sedečka na trojku a já jsem normálně jel. Já měl v autě jak v sauně, ale normálně jsem se prohřál, jo. Já jsem rozmrz. Takže jako jestli teda dneska končí léto, tak u mě už skončilo dávno.
1: Tak takhle moc vážný mi to zatím nepřišlo, ale je fakt, že včera už jsem si taky řekla, ty brďo, už je celkem jako zima.
2: A topíte?
1: Vy jo?
2: No jasně.
1: Pane bože.
2: No jasně. Hele, já si myslím, že jsem chytil něco od Davida. Našeho zprávaře
1: no,
2: tady.
1: No tak to je perfektní.
2: Protože David, jenom asi tušíte, o čem mluvím, pokud ne, tak David je extrémně zimobřivej a David tady vždycky přes zimu topí na asi 40 stupňů, jo?
1: No tak do teďka jsme na něj byli dva, že jo? Že...
2: No tak, tak teďka budeme dva na tebe, no.
1: No to je perfektní.
2: A nezatopíme trošku mě? Ty jsi tady, počkej, řekni mi, proč jsi tady v bundě teda?
1: To je styl, Míšo, prostě, no.
2: A ty to nenatáčíme teďka. A tě vidím jenom já. Jo, počkej, to je kvůli mně.
1: Jo.
2: No jasně. Vůbec ten, kde reason, ten, to je ten důvod.
1: Ach jo.
2: Za malou chvíli taky Leony a i aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. Dobrý ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Kam utíkáš?
5: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
4: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
5: A rolety mají taky?
4: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
5: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
6: www.ham.cz.
7: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
8: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo dnes ráno ve Zlíně. Dávejte si velký pozor na třídě 3. května u zastávky MHD u Mlýna. Směrem na Otrokovice tam záchranáři zasahují u srážky osobního auta s chodcem. Místo je průjezdné, určitě ale se zvýšenou opatrností.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
2: Hit Radio City Brno.

0: Leony. Hit Radio 6.32. Je tu ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, od dnešní půl osmé si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. 5 000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů. Za téměř 1 000 000 eur, asi 25 milionů korun, se v pondělí v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Bridget Bardot. Ta zemřela loni ve věku 91 let. Vybraná suma se vyšplhala na 20 000 korun. No a závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise Formule 1.
0: Hele, a tohle mě baví, já jsem k tomu něco hledal, takže ten závod bude kratší o 15 kilometrů a ty Formule ušetří 6 litrů benzínu.
3: A to se vyplatí.
0: No, ten litr stojí 6 000 korun, jo, takže vlastně, když to tak si vzpomenu, za kolik jsem tankoval já, je to dost podobně jako na českých pumpách. Tady. Pojďme na hity, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Jasmin. Coolio, Gangsta's Paradise, další srdcovky. Vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Hezké ráno.

0: si tančit. Tohle jsou Miraj. Dokud budu jenom trochu vnímat. Posloucháte Hit Radio a už za půl hoďky budeme zvonit tímhle zvonkem.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Jestli na vás můžeme apelovat, dneska už prosím buďte
3: doma. Zatím si století. Apelovat. To se bude dobrý, když budete doma, protože pro vás máme osmičku.
2: Ano, dneska je to 8 000, předchozí dny to nevyšlo, takže k základním 5 000 se trojka přidala. A až v 70 uslyšíte soutěžní zvonek, tak pojďte na věc.
0: Máte na to 30 vteřin, protože připomínáme, že včera to naše posluchačka Kateřina, myslím, se jmenovala, to nestihla a přiběhla asi o 12 vteřin později. Ale pravidla jsou pravidla, ať jsme jí to chtěli dát, tak vy byste nás sežrali. Takže 8 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci na webu hitradio.cz. Registrovat se můžete ještě teď, stále je čas. No a na co se vyplatí počkat, je i další parádní muzika. Tohle je Ina a Rehab, I'll Be Waiting. A samozřejmě bude i doprava. Hezký ránko.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Trenírkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
15: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Kam utíkáš?
19: Potřebuji vybrat žalusky.

Hvězdy jako Michael Jackson, André Rie, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu taky dnes ráno hlásí dálnice D35 opatrně kolem kilometru 156,5 ve směru na Olomouc. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. No a pozor taky v Ostravě. Pracuje se v Petřvaldské ulici u křižovatky s Radvanickou ulicí.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Oh.

0: 22 minut, přejeme vám krásné úterní ráno. A přejeme, ať nemáte bad day, tohle je Daniel Poutr na Hit Radio. Já vám musím něco říct. Včera mi odporovala umělá inteligence. Ona se úplně zbláznila a až pod pohrůžkou udělala to, co jsem po ní chtěl.
1: Počkej, jak pod pohrůžkou?
0: Takhle, pojďme na začátek toho příběhu. Já včera volal přes video s dcerou, oni jsou někde v Toskánsku u moře a slíbil jsem jí, že jí večer pošlu obrázek. No tak co uděláš, jo? Jdeš prostě do umělé inteligence, tak šel jsem do Gemini a že to vygeneruju. Obrázek prostě něčeho, jo? A píšu tady. Vygeneruj mi obrázek pro moji dceru Ellen, která je aktuálně v Itálii u moře a bazénu. Na obrázku by mělo být co nejvíc zvířat, ideálně nějak poschovávaných, aby je s maminkou hledala. Aha. Aby měla zábavu. Tak mi to vyhodil nějaký obrázek. A u těch zvířat byly šipky, ne? Tak si říkám, tak to není úplně moc, jako že to bude hledat. Tak tady je. Tak a udělej to bez těch popisků těch zvířat, jinak super, bez těch šipek. Udělal to stejně. Pak kapslokem píšu, bez těch popisů zvířat. Udělalo to furt stejně a píšu. Co nechápeš na tom, že tam nechci ty názvy zvířat? Udělala to znova s popiskama. Takhle jsme to opakovali asi 6x a píšu, tak znovu. Udělej celý obrázek znova. A pak píšu, Ellen má jinak kaštanové vlasy a ať tam je co nejvíc zvířat, na obrázku nebude žádný text. A ona, omlouvám se, nemůžu generovat nebezpečné obrázky. A já, jak? V čem je jako nebezpečný? A teďka nekecám, tady je. Riziko utonutí, nehlídaný bazén. Bazén je velký a pro malé dítě, který neumí plavat, představuje smrtelné nebezpečí. A prostě a pak nebezpečí související s moře, morské proudy, úžeh a úpal, ostré hrany a tvrdé povrchy. A já si říkám, tak to ne.
1: Takže ti to odmítlo vygenerovat obrázek.
0: Hele,
1: prostě.
0: Furt, a pak píšu. Pořád na nic, nechám si to udělat ChatGPT, tohle nemá smysl. Hele, a za půl vteřiny. Zde je nový obrázek, přesně podle vašich představ, bez jakýkoliv popisku, nápisu a šipek, plný ukrytých zvířátek pro Ellen. Hele, já jsem hezčí obrázek v životě neviděl, jo, takže normálně pohrůžka, já si říkám, kde se to ve mně bere, já si myslím, že to mám od mámy, od maminky.
1: No to 100% mě, my všichni.
0: To jsou ty manipulace, jo, takže ty si neuklidíš pokoj, no tak to dneska na to hřiště s Petrem asi nepůjdeš.
1: Ale tak zajímavý, že to funguje i na umělou inteligenci, to je teda mrška.
0: Takže ty to jídlo nedojíš?
1: Hmm.
0: No jak myslíš, ty zase přijdeš, že potřebuješ peníze na pogy, pak se to změnilo na pokémony, pak na pivko. Ty, ale vlastně já o tom přemýšlím, Jasmin. Já jsem vyhrožoval umělý inteligenci.
1: No.
0: Podle mě, až to tady převezmou stroje, tak já budu první na oprátce. Už se nedělá totiž. Ale kdyby vám náhodou odmlouvala, tak víte, hele, stačí pohrozit konkurencí a máte to z fleku hned. Kamrat, Be Mine, tohle Hit Radio v 6.54. Hezké ráno, šampioni.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Ponožky, hrnek.
2: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozdíl zhruba 3 miliard korun oproti dosavadnímu odhadu nic nemění na tom, že schodek je velmi vysoký, sdělil k návrhu rozpočtu na příští rok prezident Petr Pavel. Chce si ho nejprve detailně prostudovat. Důležité je, kam peníze směřují a zda je rozpočet skutečně pro investiční, dodal. V New Yorku dnes začne všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Dnes promluví třeba prezidenti Donald Trump nebo Emmanuel Macron. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s projevem ve středu. No a čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které proběhne od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. A míříme do našeho regionu.
8: Hvězdný koncert čeká Brno. V nové multifunkční hale zaspívají v lednu operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo, známý i ze spolupráce s Lucianem Pavarotym. V hale se plánují sportovní utkání a koncerty a bude tady domov hokejové komety. První akcí v aréně je prosincové mistrovství Evropy žen v házené. V Brně a na jihu Moravy přijde po slunečném ránu oblačný den a lokálně se dočkáme také přeháněk. Naměříme až 18 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.

0: si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní a Jasmin.
1: My vám stále přejeme hezké ránko.
2: Krásný úterý.
0: Snídaně šampionů.
1: Stále tu jsme bez Davida, ten stále je někde na svatební cestě, ani nám neposlal pohled teda zatím.
2: Ani nám vlastně neřekl, kdy přesně se vrací.
1: No, já tady koukám do kalendáře, on odlítal, kdy to bylo minulý týden, takže počítám tak 19. že by mohl být zpátky.
2: Doufejme, každopádně vy tu buďte teďka a registrujte se na webu Hit Radio, kdo jste to ještě neudělal, kdo soutěže, kdo pak to zvoní, protože v 7.10 zvoníme.
1: A vezeme někomu z vás, kdo máte registraci, 8 000 korun. Tak za chvilku jdem na to.
0: Hit Radio City Brno.

0: milujeme se na ty, vás to baví. Nejnovější Alex Warren, Fever Dream, 7 hodin 9 minut, tohle je Hit Radio.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska vám vezeme penízky, které si můžete vyhrát, pakliže jste zaregistrovaný na webu Hit Radia v soutěži Kdo pak to zvoní.
0: Je 7 hodin 9 minut 18 vteřin, tak ať jsme přesní, trošku to natáhneme a pomůže nám s tím Bára, která je na místě. Ahoj Baru, hezké ráno.
3: Ahoj všem do snídaní šampionů.
0: Dobré ráno, tak jak to tam vypadá v tvém okolí? Rušno nebo klidno?
3: Ne, velmi klidno, mám pocit, že musím šeptat, abych to tady trošku popsala, tak opravdu jako potichu radši. Tak je to bytovková oblast a ta ulice, kde jsem, se jmenuje podle jednoho podzimního ovoce. A teď hádejte.
0: Podzemní ovoce, no napadá
3: mě... Vy to neříkejte, ale jako ne, jestli oni vědí, tak já už to chtěla říct,
0: no.
2: No dobře, tak připomeneme, že dneska vezeme 8000 korun.
0: A 7 hodin, 10 minut je právě teď. Zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme. Osmička.
3: Tak, prosím.
0: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vašem jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Jo.
0: Je to tak.
3: Já vám rovnou snadí šampionu na ucho, Petro.
4: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno, Peťo.
0: Tak my už můžeme prozradit, že naše hlídka je v Tachově, takže zdravíme do Tachova. Vy jste na, jak jste na nás číhala, protože vy bydlíte v bytovce pravděpodobně. Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
4: Teda půjde... O to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ránko.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Tak Peťo, moc gratulujeme. 8000 korun, Bára vám to předá a děkujeme, že jste se zúčastnila. Přejeme krásné ráno a 8000 si moc užijte. Děkujeme.
4: Díky moc.
2: Mějte se. To je hezký, když to vyjde.
0: Tak Baru.
3: Ano, jsem tady zpátky.
0: Baru, mise splněna a pokud se nepletu, ty už jsi jednou byla v terénu a vyšlo to vlastně, takže po druhé to vyšlo.
3: No já mám strašnou radost, ano, vyšlo nám to předtím, bylo to 7, teď je to 8.
2: Takže Barča nosí štěstí.
0: Hezký. Tak Baru, možná se do konce týdne ještě uslyšíme, takže děkujeme za to, že jsi vstávala, děkujeme za předání peněz a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
3: Já ráda, mějte se krásně, papa.
0: Ahoj. Takže zítra opět na startovních 5000 korunách, opět v 7 hodin 10 minut.
1: Brachy ti vezeme zase zítra.
2: A nezapomeňte, že v pátek, už tenhle pátek, vám my dva vezeme 50 tisíc.
0: 50 táců. Ještě nějaký důvody, proč se registrovat do soutěže na webu hitradio.cz. Kdo pak to zvoní? V pátek

0: Čtvrt na osm, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů, hezké ráno.
1: Představte si to, že jedete po německý dálnici, žádný rychlostní limit, že jo, víme, valíte třeba 200 a najednou před váma robotický vysavač. Jestli někdo máte doma robotický vysavač a jste třeba ještě teďka doma, tak se prosím vás podívejte, jestli je na svém místě, protože v Německu jeden vysavač asi jako očividně usoudil, že doma mu to nestačí a vyrazil na A3 německou dálnici.
0: On prostě asi nepochopil pokyn návrat do dokovací stanice, tak to vzal na dálnici. Mě to přijde geniálně, když jsem to četl, tak jsem si to představil. Si představte, že to pálíte v levém pruhu, jedete možná třeba i trochu jako nad limit a najednou ve zpětným zrcátku vidíte, jak vás problikává prostě robotický vysavač, jo.
1: A on byl opravdu v levém pruhu, ale
0: no,
1: ještě
0: no, vlastně,
1: navíc.
0: Vlastně, to je bliká. Ale myslím si, že víme, v jakém stavu jsou na některých místech naše dálnice, tak podle mě by se zasek v nějaký díře.
1: Dobrzo, no.
0: A prosil by přes aplikaci, jak to dělají ty naše vysavače. Prosím, zvedni mě, já jsem se zasek tady
1: kartáč
0: na Prahu, kartáč zaseknutý a vyprázdnit a to.

0: Ale my máme takovýho, to si tupce, že by podle mě ani na tu dálnici nedojel. Marquez, Vayamos, Compañeros, to jsou další hity pro vás. Za malou chvíli taky Pink. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách. Jak to vypadá, jak to stojí, kde to jezdí, jestli jsou nějaké vysavače někde na cestě, řekneme, bude doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
6: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
7: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
6: A k tomu spousta dalšího čtení.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
14: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
16: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
17: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
16: Vážně?
17: Já mám Lelosy na sobě celý den.
16: Lelosy, too comfortable to take off.
18: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda je na Zlínsku, obec Doubravy. Osobní auto se tam srazilo se zvěří. Pozor taky na dálnici D1, kde se nehoda stala na kilometru 196 směrem do Prahy. A ještě nehoda na Šumpersku, opatrně za výjezdem z Hanušovic směrem na Šumper.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz...
2: Hit Radio City Brno.

0: Please Don't Leave Me. Tohle je Pink na Hit Radio 7.31.
1: Neboj, Míšo.
0: Já měl tušení, já měl tak trochu tušení, že to tam vyšleš. Krásné ráno z Hit Radia, za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to řekneme. Ranní update. Teď je to ranní update s Davidem Račákem.
2: Je 7:30, hezké ráno, autorka nových vozů lanové dráhy na Petřín Anna Marešová považuje za nejdůležitější, že kabiny nemají trám mezi čelním sklem a prosklenou střechou. To podle ní umožní jedinečný výhled na město. Navíc přimínění na sebe obě jednotky zareagují. Jedna blikne, druhá se začervená. Americké televizní kanály přestanou pokrývat dění z Bílého domu. Reagovali tak v odvetě na zákaz vstupu pro novináře ze zpravodajských stanic CNN, MS Now a serveru Politico. Nařízení vydal sám Trump. K bojkotu se připojil i tradičně pro republikánský a pro trumpovský Fox News. No a v Číně se po několika měsíčním testování dostává do výroby speciální nátěr. Ten má pomoci omezit přehřívání budov a dalších povrchů vystavených slunci. Při testech dokázal snížit teplotu natřeného povrchu až o 25 stupňů Celsia a vnitřní teplotu o téměř 7 stupňů. No, po těch letošních vedrech, chtělo by se říct, ještě je ty Číňany máme.
0: Hele, a to je dobrý, kluci čínský to vymysleli, akorát blbý, že takhle před zimou, protože myslím, že by se to hodilo nám všem se tím natřít auto. Víme pak, když jdeme do toho rozpáleného, jaký tam je vedro. Hele, tak děkujeme a třeba za rok, jo? Využijeme. Nicméně máme pro vás rychlou pětku. Celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
1: Tak právě teďka pište, chci soutěžit na 777.

0: Agueta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio. Rychlá pětka. A na Hit Radio budeme taky soutěžit.
1: Pokud rádi sportujete a nebo se rádi oblíkáte tak, abyste vypadali, že sportujete, tak máte štěstí, protože dneska hrajeme o 6000 na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu.
0: A mimochodem důležité dodat, že výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv od dětí až po seniory a přispívá třeba na sport i prevenci. No a o tenhle parádní voucher v hodnotě 6000 korun si zasoutěží Láďa z Trutnova. Krásné ráno do Trutnova.
2: Dobrý ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jak to vypadá v Trutnově, co?
2: Teďka vysvětlo sluníčko, takže paráda.
0: Nekecej, no, tak to máte líp než tady teda, tak to teda závidíme. Tak Láďo, co ty a sport?
2: A tak jako snažím se, aby to vypadalo.
0: Hele, tak jestli se snažíš jako já, tak tě úplně chápu. Tak pojďme na to, pět otázek.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo snídaně?
2: 3.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Láďo, budeš vědět, jaké zvíře je symbolem pomalosti?
2: Lenochod.
0: Třeba. Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik minut má půl hodiny?
2: 30.
1: Ano. Mhm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má hřívu?
2: Lev.
0: Mhm.
1: No a poslední, pátá otázka. S jakou pojišťovnou zdravotní teďka soutěžíš?
2: Vojenskou.
0: Láďo!
1: Je to tvoje!
2: Jo, super!
0: 6000 korun. Voucher od Vojenské zdravotní pojišťovny na nákup oblečení v Under Armour na kompletní sortiment. Tak jestli jsi teďka tomu cvičení dával, tak tomu sportu tak jako 50%, tak teďka už budeš mít oblečení, tak to už bude 100.
2: To doufám.
1: No počkej, vy si děláte srandu, ale to oblečení tomu strašně dodává. Teďka mi to říkala bráchová přítelkyni, že se jako nechce cvičit, ale že si koupila nový hadříky. No. A to ti tak dodá sebevědomí a chceš se jít ukázat.
0: Hele, Láďo, a pak když se ještě vyfotíš zrcadle ty lidi, že jo, tak to, hele, najednou, to roste sami ty svaly. Tak Láďo, gratulujeme, voucher posíláme, zdravíme do Trauče a zas někdy se rádi uslyšíme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Díky, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Za 2 minuty 7:45. Krásné ráno s vámi Michal a Jasmin. A já byl včera tankovat.
1: Gratuluju.
0: Ono to bolí. Asi shodneme se na tom, že to bolí. Člověku se tam moc nechce, protože tam kort za poslední dny nechá docela dost peněz a já tak jako tankuju a pochopil jsem jednu důležitou věc. Když si představíte, jak vypadá stojan, jak vypadá čerpací stanice,
1: mám to v hlavě.
0: Tak tam jsou ty papírové kapesníky, do kterých si máš utírat ruce, že jo, když se třeba potřísníš nebo něco. Tak my jsme si do toho dřív utírali ruce, možná dneska to tam je, člověče, když to tam je, když brečíme, že jo.

0: Tak vás, koho čeká dneska tankování?
1: Upřímnou soustra. Za chvíli Serial s Tamlinin a také aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: jam.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou.

0: Přidejte se k nám na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
7: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortec. www.motortec.cz.
10: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala ve Zlíně, opatrně v Sokolské ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na místo jeli i záchranné složky. A pozor si dávejte taky na Kroměřížsku. Na příjezdu do Rimic směrem od Kostelce u Holešova srazilo osobní auto Srnku.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Hit Radio, Linkin Park, 7.54, dobré ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli se vám děje stejná věc jako mně. Sedíte na úřadě, v ruce žmouváte lístek z vyvolávacího systému a máte třeba číslo 374, to není náhoda, takové číslo jsem měl, jo? A teďka sledujete, jak to hezky odcípá, říkáte si 365, 366, 67, jde to takhle po sobě a ty máš tu 374 a najednou vidíš 373. Ty to, že tam je, jo? A říkáš si, tak už půjdu na řadu. Ty a ono tam skočí 376. Nepočkej, to se mi děje a já absolutně nechápu. Podle mě tam je nějaký borec vždycky, co tam čeká u skrytý kamery a říká si, hele, já si na něj vychutnám, jo, ale a možná se v tom poznáváte, to není jenom na úřadech, jo, to teďka nedávno taky na poště, taky tam bylo číslo, měl jsem třeba číslo 12 a sedím tam a teďka to šlo, že jo, a 8, 9, 10, 11 a najednou C27, říkám, a co to jako je?
1: Tak super, díky za nic, no já zrovna musím na poštu kvůli tomu, zapomněla jsem heslo na datovku, že jo,
0: aha.
1: Takže jak je ta nová adresa, tak se to musím mít obnovit, tak jsem zvědavá, co mě tam čeká. No,
0: to jsem zvědavý, no, ale určitě my vidíme, jak přikypujete, jak se vám to děje, tak jo. Podle mě to je nějaký zvrácený fyzikální zákon, jo, že tady rozhoduje o tom, že ač máte jakýkoliv číslo, tak vždycky prostě to číslo přeskočí ty ostatní. Tak já nevím. Tak vy, kdo se dneska chystáte na úřad, ať se dostanete na řadu co nejdřív. Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio do 8. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. S příchodem podzimu jsou před námi také podzimní státní svátky. Už v pondělí 28. září si připomeneme Den české státnosti a také svátek svatého Václava. V tento den si ale podle zákona nenakoupíme ve velkých obchodech nad 200 metrů čtverečních. Stihnout to ale můžeme v sobotu nebo v neděli. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině. No a hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka třetího kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. A co je nového v našem regionu?
14: Skoro 30 psů a koček ve zcela nevyhovujících podmínkách nalezli jihomoravští veterináři. Kontrola odhalila tristní situaci v jednom z domů v Roupsínově. Zvířata byla podvyživená ve zhoršeném zdravotním stavu a zablešená. Špatná hygiena ohrožovala také děti žijící v rodině. Situaci řeší policie i úředníci. Po slunečném ránu přijde v Brně a na jihu Moravy oblačný den a lokálně i sprchné. Dočkáme se ale i osmnáctky. Z Brna Jitka Valášková.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
16: Dobré ráno, šampione.
17: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
18: jsme tady pro tebe.
17: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jan.
19: Tady jste vy.
20: Ahoj.
21: Snídaně šampionů.
19: 3 minuty po 8 si dáváte úterní snídaní. Stůl prostřen, stále tady to je habaděj, minimálně spousta skvělý muziky. Coldplay nebo Shakira, Whenever, Wherever. Tím začínáme, tak hezký ráno.
22: Hit Radio City Brno.

0: Hit Radio, Shakira, 6 minut po 8. Hezký ránko, šampioni. Pokud cestujete hromadnou dopravou, možná jste si všimli, že se pomalu vrací velký papírový tabule s jízdními řády a taky skládací jízdní řády do kapsy. Co bylo dřív? Já to teda nezažil, já to čet na internetu, takže prodávám, jak jsem nakoupil. A je to údajně kvůli tomu, kdyby nastal nějaký online výpadek, tak aby lidi věděli, v kolik kam co jede. Což má teda za mě jako docela smysl. Třeba včera se uživatelé jednoho mobilního operátora dopoledne nepodívali moc na jízdní řády. Nebudeme jmenovat. Nicméně, mě to tak vrátilo zpátky vlastně do dětství. Určitě si vzpomenete, a nevím, jestli to je ještě dneska, ale dřív bylo na vlakových nádražích za sklem takový válce obrovský, a na tom byly jízdní řády. A ty jsi mohla vlastně, pod tím sklem byla taková škvírka a ty jsi, že jo, mohla jenom takhle točit tím válcem a tam jsi našla ten svůj jízdní řád. To bylo naprosto skvělý. A tak jsem si říkal, jaká je to nostalgie, že vlastně dřív ty věci, které pro nás byly normální, tak dneska už nejsou a možná se zase trošku vrací zpátky do mody.
1: Jako je vlastně hodně věcí, které nezmizely ze dne na den, ale nějak jsme je prostě přestali používat. Jak jsi mluvil o těch jízdních řádech, tak já to mám s klasickýma jízdníma řádama, všude možně. A i třeba s kuchařkama musím říct, jo, že když jsem fakt četla kuchařky a vždycky, když jsem si šla něco uvařit, tak jsem chtěla nějaký speciální recept. Teďka kouknu na net a že žádný kuchařky jako v knižní podobě nemusím číst.
0: No a teď si představ, jo, že nemáš doma tu kuchařku, máš prostě internet od někoho, komu to třeba vypadne, jako včera dopoledne a neuvaříš. A neuvaříš. Prostě se to třeba nepamatuješ z hlavy. Chceš kuchařku, co dům dal, taky nevíš prostě, jo. Tak schválně pojďte zaspomínat vy s námi, jaký věci, vy třeba ty otočný jízdní řády, jo, nějaký nostalgický věci, které už dneska nejsou, anebo který se naopak opět vrací zpátky do módy, jestli máte něco takového, co vás napadá.
1: Číslo k nám znáte 777-937-777, tak budeme rádi za hlasovky a nebo zprávy.
0: Tak, vrátíme se k tomu. No a co pro vás máme teď na Hit Rádiu? Další parádní muzika, tohle jsou Coldplay. Viva la vida. Hezké ráno v 8.08.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí.
1: Čtvrt na devět. Za minutu tohle je Hit Radio a Poetika. Krásné ránko. Na některá nádraží se vrací tištěné jízdní řády, aby lidi věděli, kam co jede, v případě, že by ty chytrý tabule vypadly a nefungovaly, což mě vlastně přijde docela fajn, občas se to stane. Tak jsme se ptali vás, jak vzpomínáte nostalgicky na nějaké věci, které dřív prostě fungovaly, pak úplně zmizely, něco vytlačilo, třeba onlineové věci a teďka se trochu vrací zpátky.
2: Tak třeba Tom píše, ahoj, já vzpomínám na obdélníkové jízdenky ve vlaku z takového hnědého, tvrdého papíru. A já teď přemýšlím, jestli já jsem to zažila nebo ne.
1: No já to zažil a to teda musím říct, jakožto dinosaurus. To byl tak tvrdý papír, že s tím šel nakrájet řízek normálně, když jela na výlet někam. No. To bylo, to nešlo normálně skoro vohnout, jo. To geniální. Taky píše Mirka, dobré ráno. Auto Atlas byl nahrazen navigacemi, ale jak by se hodil, když vyjedete ze signálu? To je fakt.
3: To
1: já to jsem teda nezažil, ale vy, taky starší ročníky, určitě kdo jste jezdívali někam k moři, tak to jste prostě museli roztáhnout, zastavit hlavně před tou odbočkou. A říct, tak jako, ale jedeme tudy nebo tudy a otáče to.
2: No, počkej, starší ročníky, já když jsem s našima rodičima jezdila jako malá třeba do Chorvatska, tak mamka ještě používala normálně.
1: Nekecej, no. A když jdeš jenom rovně po dálnici do Chorvatska.
2: Ach jo, tak Renča píše, dobré ránko, šampioni. Moje kamarádka například používá v papírové formě mapu cyklostezky. Několikrát se jí stalo, že neměla signál v lese a jela jinam. No, to je taky fakt.
1: Prostě mapy obecně. Vy jste jeli přes Maďarsko, vy jste chtěli ušetřit za dálničky, že jo? Tak to je jasný, jak to chápu, ty papírové mapy.
2: Hele, ale možná jo, co
1: to je, to je pravda, no, my taky tenkrát, no to je jedno. Taky píše Martina, dobré ráno. Co jsme dřív brali za standard a dnes se na to zapomnělo, jsou zlaté stránky.
2: Hmm.
1: Ty brděl, zlatý stránky, já tam pracoval po škole, čověče. To je takový tajná informace.
2: Nicméně, to je hrozně tajný, pozor.
1: Zlatý stránky, jo. Ale co jsem tam dělal, to vám řeknu někdy příště. Nicméně, dovedete si představit, že v dnešní době GDPR, že aby se válela jména všech lidí
3: no
1: z okresu v ohořelých zlatých stránkách v poplivaný telefonní buce? Ale to by nám dali z toho Bruselu, tak to ne. Tak děkujeme za tuhle nostalgii a pojďme na další hity. Tohle je rok 2005. Black Eyed Peas, Pump It na Hit

0: Stupid. Tohle jsou Black Eyed Peas a tohle je úterní hit rádio v 8.20. Za chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí, a taky další skvělý hity, tohle jsou Morandi Angels a těšit se můžete i na naši oblíbenou tady ve studiu Temper City Self Aware. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.

0: www.sněžka.cz.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já tě hlavně na kolo.
1: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, Babavku, Babavku.
1: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
19: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
20: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
21: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
20: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
21: Bude vejdán.
22: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
23: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
24: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na dálnici D56 na kilometru 40 ve směru od Ostravy na Frýdek Místek havarovalo osobní auto. No a pozor si dávejte taky na hlavním tahu z Brna do Svitav. Před Českou je odstavené osobní auto. I tam se můžete zdržet.
26: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Tohle je tak strašně dobrý. Temper City. Myslím si, že indie roku bychom měli hrát to trošku víc. 8.32 posloucháte Hit Radio. David Račák má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, v Argentině došlo k opravdu netradiční loupeži. Lupič vykrádal obchod a stihl u toho obsloužit i zákaznici. Ta si přišla pro džus, muž zboží opravdu naskenoval a ženu nechal dokonce i zaplatit kartou. Peníze za nákup pak majitelce skutečně na účet dorazily. Podaré bákovi policie pátrá. Z plastového odpadu můžou být už brzo sušenky. Vědci upravili kvasinky tak, aby dokázali zpracovávat PET plast a zemědělský odpad a vyrábět z něj suroviny pro 3D tištěné proteinové sušenky. Projekt vznikl mimo jiné v rámci výzkumu pro NASA a dlouhodobých vesmírných misí. No a vědci možná zjistili, proč je lidský mozek tak složitý. Podle nové studie totiž nevznikl z jednoho systému, ale spojením dvou různých. Připadá, že se v hlavě nemůžete domluvit sami se sebou, možná už víme proč.
0: Bipolární porucha se tomu říká.
3: Schizofrenie taky.
0: Ale takhle, každý má podle mě v hlavě dva lidi nebo v sobě, takový Jekyll a Hyde. Já teda vím o třech. Je Michal jako já, ten co tady žije, a pak jsou ještě dva a oni se mezi sebou absolutně nestáší. Jak to vypadá u tebe, Jasmin?
3: Já to mám dost podobně, já myslím si, že každá žena má v sobě strašně moc osobností a vy, pánové, většinou nevíte, jaká zrovna přijde k vám domů, no.
0: To je fakt, my můžeme vždycky jenom hádat. Pojďme na muziku. Tohle je pro vás a hlavně o vás. The best. Tina Turner, Hit Radio, 8.33, hezké ráno.

0: Tak nejdřív Tina Turner, The Best, teďka Sia, The Greatest. A my s vámi, Michal Jasmin, posloucháte Hit Radio. 8 hodin 40 minut, hezký ránko přejem.
1: Našli jsme pro vás asi ten nejčernější titulek dne, a když říkáme černý, tak bohužel doslova, protože hrdina tohohle toho příběhu byl dost černý.
0: Čili tady ten podkres se k tomu asi nehodí moc.
1: Moc ne,
0: tak počkej, tak počkej, počkej, počkej, počkej.
1: Takže ten titulek, jo, zní: Bro chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli a skončil v krematoriu. Jakože ten plán má takovou drobnou konstrukční chybu, řekla bych. Teď to je strašný. Takže týpek chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli.
0: No, my tomu rozumíme, Jasmin, no. Seš ráda, jsem akorát, že to opakuješ, ale asi si teda domyslíme, jak to skončilo.
1: To je strašný.
0: No prostě, borce zavřeli, až zčernalo.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Pavle, to je ale náhoda.
4: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
3: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
4: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
5: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
4: To nevím, jen do, to je moc drahé.
5: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
3: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
5: Rodinné pasy slaví 20 let.
6: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
6: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
9: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
10: to má podařit. Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
17: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Jsem hrdina.
21: Co tady blbneš?
20: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
21: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
20: Vše na 211.cz.
21: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
20: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: ať jste kde jste, v uších máte Hit Radio. Tohle je Niko Santos v 8.51 a dneska jsme zvonili v 7.10.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: To je soutěž, kdo pak to zvoní, stačí, když máte registrace na webu Hit Radio.

0: den v 7 hodin 10 minut zazvoníme a vaším úkolem je do půl minuty vyběhnout před dům a najít tam někoho od nás z Hit Rádia.
1: Dneska se to povedlo a padla výhra 8 tisíc korun.
0: 8 táců brala Petra, takhle to znělo. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
2: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
1: No my už je to taky přijeme.
2: Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
2: Já vidím paní, paní, paní.
0: Paní.
2: Na vašem jméno.
3: Petra.
2: Petra je správně, je to tak?
1: Jo.
3: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo...
3: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat, tady jdeme do školky, tak...
1: Tak to se malá...
3: Teda bude o to líp.
1: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
3: No to jo, malá půjde do školky a já jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho.
1: Tím, že dneska to padlo a Péťa se vyhrála 8 tisíc, tak zítra opět vezeme základních 5 tisíc korun.
0: O, základních. I to je dobrý, že jo?
1: No, je to skvělý.
0: 5 tisíc korun v 7 hodin 10 minut a protože už se pomalu, ale jistě blíží finále, grand finále, dalo by se říct této soutěže, v pátek, tak si myslíme, že je dobrý se zaregistrovat, protože jeden z vás, kdo bude mít registraci, vyhraje 50 tisíc korun a dovezeme to my dva.
1: To chci říct, že jako tak 50 táců dobrý, přesně, ale my dva
0: ale přede my dva. Hele, a když bude, já to říkám každý den, když bude pohoštění, jo, a šťopičku, když dáte, ale klidně u vás zůstaneme do neděle, jo, tak registrace na webu hitradio.cz.
4: Další prachy ti vezeme zase zítra. Suveme na

0: 57. Úterní snídaně šampionů je na konci a my děkujeme, že jste to s náma zvládli a doufáme, že jsme vám alespoň o trošku zlepšili náladu. Pokud ne, tak určitě to spraví kolegové, kteří se na vás těší už po 9. hodině. S nimi další parádní hity Gigi D'Agostino, Eva Farnamire, taky Rihanna.
1: Pokud se nebojíte a chtěli byste nás slyšet i zpětně, tak můžete udělat na webu Hitradia v podcastech.
0: Můžete, pokud budete chtít. Nicméně živě se uslyšíme opět zítra v 6.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak nějak zvládněte úterý.
1: Mějte se krásně a slyšíme se zítra.
0: Ráno jsme tady, čau.
1: Ahoj.
3: Snídaní šampionů za námi a před námi dopoledne na Hit Radio City Brno. U jehož poslechu vás zdraví Ondra Blaho a rovnou nabízím nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Vídeňské za nájezdem zde jedničky ve směru na Pohořelice probíhá vyšetřování nehody osobáku s nákladňákem. Počítejte tady s omezením provozu, zdržení je zatím minimální. Další problémy jsou třeba na Palackého třídě, kde došlo ke střetu nákladňáku s tramvají. I tady je to komplikovanější. Další problémy jsou v Holcově ulici u nájezdu na Stravskou, tady je v sobě osobák s nákladňákem. No a jdeme dál na Hodonínsko. Ratíškovice v ulici Dědina, tady jsou v sobě dva osobáky, na místě jsou záchranné složky. D1 216 ve směru na Brno, tady stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje levý jízdní pruh. Kolona tady má už asi 3 kilometry. No a přidáme ještě jednu informaci a to je z trasy Svitavy Brno. U odbočky na Voděrady se srazilo osobní auto s nákladním a blokují jeden jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří, ale rozhodně bude. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s ETA pečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialist.
8: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Volby do poslanecké sněmovny by v srpnu jasně vyhrálo hnutí ANO s 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo 12%. Těsně třetí ODS má podporu 11% voličů. Do sněmovny by se podle aktuálního průzkumu agentury Median dostali ještě SPD a Piráti. Silnice a cyklostezky jsou s příchodem podzimu mokřejší a znečištěnější. Pozor by si proto měli dávat zejména jezdci na elektrokoloběžkách. Jízdu musí přizpůsobit aktuálním podmínkám, aby neohrozili sebe i ostatní. Pokračuje krajská koordinátorka BESIP Radka Binhaková.
10: Jezdci musí počítat s tím, že různé povrchy mohou mít výrazně odlišnou přilnavost. Před zatáčkou by měl jezdec brzdit s dostatečným předstihem a nevýjíždět do ní vysokou rychlostí. Ideálně tak, aby nemusel koloběžku klopit, nebo aby si ponechal dostatečný prostor pro bezpečné zastavení.
0: Počet nehod na elektrokoloběžkách narůstá. Oproti loňskému roku je to zhruba o 26%. Z toho nejvíce zraněných je mezi dětmi. Americký prezident Donald Trump je ve válce s médií. Čtyři velké televizní stanice se dohodly, že o něm nebudou vysílat živé zpravodajství. Jde o výraz solidarity s ostatními stanicemi, kterým Trump zakázal vstup do Bílého domu. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií.
3: Teploty v Brně a na jižní Moravě se v tuto chvíli pohybují mezi 9 a 10 stupni Celsia. Během dne bude proměnlivá, ale převážně větší oblačnost. Lokálně se objeví přeháňky, ale večer bude oblačnosti ubývat.
2: Hit Radio City Brno.
3: Startuje dopoledne na Hit Radio City Brno v tom nejméně oblíbeném dnu v týdnu, tak si ho zpříjemníme třeba Gigi D'Agostinem.

0: Bed od Rihanny na Hit Radio City Brno a zdravím všechny, kteří by rádi ještě zůstali v posteli, ale museli do práce.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: I pro vás mám první dopolední skvělou zprávu. Česko dlouhodobě zužuje sucho, toho už si snad všiml i ten nejzarytější odpůrce dat o klimatické změně a nejinak tomu je v HKO Soutok. A víte, kdo sucho v této chráněné krajinné oblasti vyřešil? Bobři. Jak okusují stromy, přirozeně vytváří hráze, tak díky nim vytvářejí mokřady, tůně a malé vodní plochy, které udržují vodu v tůních, slepých ramenech a loukách. Daří se tam proto i řadě dalších živočichů. A za mě je to prostě další argument, proč mělo vyhlášení HKO Soutok smysl, protože když omezíme zásah člověka a necháme to na přírodě, tak si můžeme být téměř 100% jistí, že to dopadne násobně líp, než když se do toho začneme plést my.

0: Včera jsem o tom mluvil ve své závěrečné dopolední srdcovce, že Calvin Harris se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. A to tím, že odehrál set v brazilském São Paulo pro 1,6 milionu lidí. To musel být teda pořádnej mejdan. Každopádně možná se teď zahřejeme něčím jiným, a to informací o tom, že dneska se začalo topit. Možná máte ještě z té sezóny vypnutý topení, tak to schválně zkuste, vy, kteří jste doma anebo v práci, zapněte to, jestli už vám tam něco půjde a jestli si to třeba během chvilinky nevytopíte na 30 stupňů a zase to budete stahovat. Každopádně ano, dnešní ráno bylo hodně chladné a přibydou další, jen co je pravda, ale pořád si myslím, že to nejlepší zahřátí je pohybem a právě o pohybu si budeme povídat hned po muzice, hned po Katy Perry anebo Alexu Warrenovi.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Kam utíkáš?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
12: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
13: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
14: www.ham.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: Nákupy v online shop.cz.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
18: www.onlineshop.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
4: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
9: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

minut po půl desáté, Alex Warren, Before You Leave Me. A dnes ráno začala topná sezóna. Já říkám, že ještě že tak, protože dnešní ráno bylo skutečně chladné a bude hůř. Ale jak jsem na Hit Radio City Brno slíbil, budeme se bavit o pohybu, který je společně se spánkem a zdravou stravou tím nejdůležitějším pro lidské zdraví a taky se sakramensky zahřeje. Tento týden probíhá Evropský týden sportu, do kterého se zapojila samozřejmě i Česká obec sokolská a tak pořádá otevřené cvičební hodiny, závody, turnaje, výlety a nejrůznější kulturní a společenské akce. Tradiční akce s podtitulem Be Active Sokol spolu v pohybu letos probíhá od 23. do 30. září. Tématem tohoto ročníku je Krok za krokem k běhu s podtitulem Společně na start sokolského běhu republiky. Každoročně se do projektu zapojují stovky sokolských akcí po celé republice, od otevřených hodin, cvičení přes sportovní odpoledne a tak dále. Ale součástí programu je i oblíbená Be Active Night. Ta bude v sobotu 26. září večer. Takže pokud chcete, mrkněte se na stránky Sokola a určitě se dozvíte víc. Ale vůbec to nejlepší, co můžete udělat, tak to bude, když dáte dítě do Sokola. To je prostě to nejlepší, co můžete udělat. Nejenom pro sebe, ale hlavně pro své děti. What is love?

0: Tyhle pomalé tóny a rytmy si myslím, že se na úterní dopoledne hodí. Nemusíme to nikam hnát, že jo, teď celý týden ještě skoro před námi. A tak si už za malou chvíli dáme ještě jednu pomalejší, Candy Crow, I'll Be Waiting, moje velmi oblíbená písnička. A pokud jste ještě dneska nestihli žádný kafe, tak si dáme jedno espresso a nebudete si ho muset vařit sami. Uvaří vám ho Sabrina Carpenter.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschwitz našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský?
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: elitedate.cz

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: V Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
2: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu. Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Damiano David ukončil 9. hodinu dopolední na Hit Radio City Brno a teď jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začneme opět na Vídeňské za nájezdem zde jedničky ve směru na Pohořelice. Stále probíhá vyšetřování nehody osobáku s nákladňákem. Zdržení je minimální, ale raději buďte opatrní. Další problémy jsou stále na Palackého třídě, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladňáku s tramvají. Na příjezdu do Kuřimy ve směru od Jinačovic havarovalo osobní auto, na místě je policie a projíždí se Kyvadlově. No a ještě přidám D1, 216. kilometr ve směru na Brno, kde stojí poruchané osobní vozidlo a blokuje levý jízdní pruh. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Ponožky, hrnek.
6: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i o zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a o zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Stovky lidí dneska ráno čekalo před pobočkami České národní banky na speciální 5000 korunu. Banka ji vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze se fronta natáhla až na 700 metrů a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a v Hradci Králové. Lanová dráha na Pražský Petříně se vrací. Provoz s cestujícími odstartoval dneska ráno. Lidé se můžou mezi stanicemi Újezd a Petřín těšit na moderní vozy a obnovou prošla i trať, jak říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
10: Rekonstrukce také vyřešila nevyhovující technický stav tratě, která byla dožila, navíc poškozená extrémními srážkami v polovině září roku 2024, od kdy byla mimo provoz.
9: Lanovka bude v provozu denně od 7 ráno do 10:45 večer. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii.
0: Aktuální teploty v Brně a na Jižní Moravě se v těchto minutách pohybují mezi 11 a 12 stupni Celsia. Ty odpolední maxima se vyšplhají až na 18 stupňů, ale musíme počítat s tím, že odpoledne by se mohly objevit i nějaké přehánky, ale večer bude oblačnosti ubývat.
7: Hit Radio City Brno.
0: No a 10. hodinu dopolední na Hit Radio City Brno pořádně roztancujem. Čekají nás Mando Diao, Dance with Somebody nebo Kateřina Marie Tichá.

Ačkoliv úterní ráno a dopoledne bývá většinou takové ospalejší, dneska se v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno hodně bavíme o pohybu a nejinak tomu bude taky teď. Protože já bych vás chtěl opět pozvat do lesů a krásných míst okolo Brna, protože pokračuje i v tomto týdnu zlatý podzim Hitrádia City Brno a lesů města Brna. A i dnes pro vás mám tip, respektive takovou indicí na místo, kde byste mohli najít 3 zlaté soutěžní zlaťáky, každý v hodnotě 1000 korun. Navíc s možností tyto zlaťáky vyměnit za spoustu krásných anebo chutných věcí z produktů lesů města Brna. Bavíme se o tom pořád, ať už je to biohovězí, zvěřina, palivové dříví nebo meta, spoustu dalších věcí, tak věřím, že i dneska si najdete místo, tedy čas, a vyrazíte na místo, které vám může poradit třeba tato indicie. Z které obce je nejblíž na rozhlednu Babí lom? Víte? Tak teď už stačí najít rybníček na cyklostezce. A okolo tohoto místa jsou ty 3 soutěžní zlaťáky. Tak vám držím palce, ať se vám podaří je ulovit a udělá vám to radost. Nejenom takovou tu mentální, ale samozřejmě i fyzickou, protože už je zima. A zatopit si v krbu dřívím od lesu města Brna, navíc gratis, vůbec není k zahození.

0: DJ Tiesto a Ava Max. 22 minut po desáté na Hit Radio City Brno. A je potřeba říct jednu informaci, o kterou tady já osobně vůbec nestojím. Protože jsme v tuto chvíli v hodině předobědové a pokud to dané datum nabízí, tak vždycky řeknu význam, který souvisí s gastronomií, tak přátelé, dneska je den bílé čokolády, což já vůbec zmiňovat nechci, protože jsem zásadně proti bílé čokoládě. Mně to prostě nechutná, já to prostě beru jako jakési bílé, tukové, obarvené cosi, kterou pravou čokoládu nevidělo ani z vlaku. Ale zároveň vím, že spousta lidí bílou čokoládu rádo má, takže to asi změnit musím. Ale tohle už přeskočíme, vy si to oslavte jak chcete, chcete-li. A já pevně věřím a doufám, že dneska oslavíme konečně výherce hned 3 poukazů na 40-centimetrovou pizzu. Neklaplo to v pátek, neklaplo to včera, tak doufám, že to klapne dneska. 3 poukazy na pizzu, jednomu nebo jedné z vás. Už za chvíli.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já tě hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babovku, Babovku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk, domov na prvním místě.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschwitz našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
11: když se to má podařit.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Milí posluchači, rád bych vás pozval na zářijová setkání vedení města s obyvateli našich příměstských částí. Během září za vámi postupně přijedeme na Hradiště, do Přimětic, Kasáren, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Osobní setkání je podle mě tou nejlepší cestou, jak se společně bavit o tom, co jednotlivé části Znojma potřebují. Konkrétní časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. František Koudela, starosta města Znojma.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezapomíná.
16: nezastavíš.
17: Více na dětiraje.cz.
18: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Co mělo být řečeno? Řečeno bylo. Hned 3 poukazy na 40-centimetrovou pizzu. To je na délku 1,2 metru. To prostě nemáte šanci v jedné osobě ani v úzkém kruhu rodinem sníst. Tak doufám, že ten nebo ta, která vyhraje 3 poukazy na pizzu do pizzerie u Killingeru ve Vranovicích, si to nenechá pro sebe, ale pozve třeba kolegy z práce na hezký večer u dobrého pití a skvělé pizzy. Jenom je potřeba to jedno jediné. Zvednout telefon a říct, nevaříme, posloucháme. Tak doufám, že se to Lucii dneska povede. Moc dobře víte, jak to dopadlo včera, i předtím s Nelou. Tentokrát nezvedla vůbec telefon. Tak doufám, že Lucie její chybu napraví.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Yes! Já už jsem se lekl, že mi tady ty 3 poukazy na pizzu do pizzerie u Killingeru ve Vranovicích zůstanou a přidáme k ní zítra 4. poukaz. Lucie, ahoj, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno.
2: Ahoj, zdravím.
1: Čau. Lucie, já mám na tebe takovou přímou otázku, jo? Ty jsi napsala do registračního formuláře, že jsi asistentka poradce.
2: Ano.
1: Jsi asistentka finančního poradce.
2: Ano.
1: Jsi kolegyně dámy, která pracuje v back office finance, Nelly.
2: Ano.
1: Hej, já jsem to věděl. Počkej, já si tu fanfáru dám taky. Ta ta ta ra, ra, ra, ta ra, ra, ra. Já nejsem vůbec blbej, možná tak občas zním, ale rozhodně nejsem. Můžeš mi říct, co ta Nela včera dělala?
2: No, napracovala. Ona musela pracovat.
1: Máš tam tu
2: a
1: Nelu teď u sebe?
2: Nadávala. No já ji tady zase nemám, ale chviličku, vydržte.
1: Ty bláho, já jsem věděl, že to bude mít s tou Nelou nějakou spojitost.
2: No, tak ona teď musela odběhnout.
1: A víš co? Já s ní vlastně ani vůbec mluvit nechci, jo? Ona mě dala vale hned dvakrát, kdežto ty, Lucie, ty jsi mě to vzala hnedka na první dobrou, takže z vaší firmy seš teď ty ta oblíbenější. Prosím tě, Lucko, 3 poukazy na pizzu, ta jedna pizza má 40 cm, to je 1,20 m na délku. Slib mi, že vezmeš Nelu a vezmeš i kolegy z práce sebou.
2: No samozřejmě, tak díky Nele jsem tady, že jo?
1: No, to je vlastně pravda, tak ji ode mě moc pozdravuj. Ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit a pořádně si to užijte. Měj se pěkně, ahoj.
2: Super, děkuju, mějte se.
0: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem, příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou, přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingeru ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: DJů End of Beginning. V dopolední vysílání Hit Radia City Brno s úterním datem 22. září, což je den, kdy slavíme nejenom den bílé čokolády, ale taky den bez aut. A je mi jasný, že pokud tuto informaci zaznamenáváte zrovna, když sedíte za volantem, tak s tím asi přicházím jako s křížkem po funuse. Ale na druhou stranu den bez aut jde oslavit i odpoledne, kdy nemusíte nutně na všechny svoje volnočasové aktivity a kratochvíle vyrážet autem. Zvlášť, když máme tak výbornou městskou hromadnou dopravu, kterou se opravdu Brno může pyšnit. Ale taky ten den je proto, abychom si trošku rozmysleli, jestli skutečně musíme pořád jezdit autem. Já si myslím, že nemusíme.
1: Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
4: Pavle, to je ale náhoda. Honzo, dlouho jsme se neviděli.
5: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
4: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
6: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
4: To nevím, Jendo, to je moc drahé.
6: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
5: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
6: Rodinné pasy slaví 20 let.
7: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme to těsto. To je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.

0: 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Volejte auto dobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
2: Franto, co pak všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky i maso.
2: A tvůj Bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: No, na nule ještě není, ale ta chladná rána už se blíží a chladné dny taky. Tak uživíme toho, že přes den je pořád ještě nad 10 stupňů. Teď ale nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Křižovatka ulic Krejčího a Šlapanická. Tady se srazila dvě nákladní auta a provoz je částečně blokovaný. Počítejte s menším zdržením. Stále se vyšetřuje také dopravní nehoda na Vídeňské za nájezdem zde jedničky ve směru na Pohořelice. Stále probíhá vyšetřování nehody osobáku s nákladňákem. No a dál se dívá a nevidím nic. Zaplať pámu za to. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz...
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: On Air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky bez žádosti. První změny by měly začít platit od roku 2028. Knihovny po celé republice oslaví čtení. Do jubilejního 30. ročníku Týdne knihoven se zapojí také Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Jaký program tam na návštěvníky od 28. září čeká, ví její mluvčí Petr Bobek.
10: Workshop s názvem Na cestě ke čtení. Uživatelé se tam dozví, jak vlastně pracovat se začínajícím čtenářem a jak posílit ten vztah ke čtení a ke knihám. Další akcí, kterou jsme si pro čtenáře připravili, Amnestie, je to vlastně určené pro ty, kteří mají nějakou upomínku na svém kontě.
9: Podmínkou pro odpuštění upomínky je vrácení všech dokumentů, kterých se dluh týká. Američanka skončila kvůli umělé inteligenci na několik měsíců ve vězení. Systém na rozpoznávání obličejů jí totiž označil jako osobu podílející se na bankovní loupeži. A to i přesto, že žena v místě loupeže nikdy nebyla. Než se všechno vysvětlilo, strávila několik měsíců za mřížemi. Teď chce odškodné 10 milionů dolarů. České tenistky rozehrávají čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Británii. Jako první teď nastupuje Marie Bousková proti Sonaj Kartalové. Poté Linda Nosková vyzve Katie Bolterovou. Případnou rozhodující čtyřhru by měly odehrát Kateřina Siniaková s Karolínou Muchovou. Češky útočí na 12. titul a první od roku 2018.
0: Nevím, jak je to ve vaší městské části, ale minimálně tady nad brněnským výstavištěm, odkud vám Hit Radio City Brno 365 dní v roce vysílá, tak tady už se snáší slabý déšť. Před malou chvílí tady přestal, ale s těmi přehánkami musíme počítat v průběhu celého odpoledne. Až večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty mezi 15 až 18 stupni. Pálí 11. hodinu dopolední na Hit Radio City Brno třeba Krištof, nebo Kamrat, a nebo legendární Roxette.

0: ryze brněnský čas, tedy v 11 hodin a 11 minut doznívají Roxette. Na Hitrádiu City Brno a my jsme zase rozdávali lové.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Teda zase, no včera jsme se o to pokoušeli taky, předevčírem taky. Tedy, pardon, v pátek, ale ani jednou to nevyšlo. A tak se dneska hrálo o 8 000. No a jak to dopadlo?
2: Zvoníme. Startuje
3: 30 vteřin.
4: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
3: No my už je to taky přejeme.
4: Tak, prosím.
2: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
4: Já vidím paní.
2: Paní.
4: Na vaše jméno.
5: Petra
4: je správně, je to tak?
3: Jo.
5: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
5: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak
3: teď se
5: nám teda bude o to líp.
3: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
5: No to jo, malá půjde do školky a já jdu do krámu.
2: Jo, koupit si něco hezkýho.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Na Hitrádiu City Brno doznívá Kid Leroy a jeho Without You. No a ještě se na chvíli vrátíme k soutěži Kdo pak to zvoní, ve které zítra jednomu z vás budeme vyzvánět u dveří s 5 000 korunami. A pokud zrovna patříte mezi ty, kteří asi ten 5 litr v peněžence ani nenajdou, anebo možná teďka ani neví, za co by to utratili, tak mám pro vás dobrý investiční tip, protože Česká národní banka vydala speciální 5 000 korunové bankovky. Vydávají ke stému výročí zahájení činnosti NBČ. A vypadá to fakt moc pěkně, má to takový zajímavý potisk, ten 5 litr. Tak býváme, tak si jenom pohnu, protože fronta zájemcům konkrétně před brněnskou pobočkou České národní banky jde až skoro k hlavnímu nádraží. A ano, Česká národní banka je na Maliňáku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
4: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno? A já na něj hledím a říkám...
7: Hledím, z jakého seš to letí.
6: Koukám a říkám, vlastně, on má vlastně pravdu.
5: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Máme 3 minutky po půl 12 a pravidelný posluchač ví moc dobře, že právě teď pro vás budu mít pár tipů, kam vyrazit. A já vás vzvu do Balcárky, která nabídne dětem 26. září a 10. října školu malých jeskyňářů. Pokud vás to zajímá, tak určitě vyražte na interaktivní dětské prohlídky, které se uskuteční po celý den od 9 do 16 hodin. balcarka.caves.cz, tady se dozvíte víc. No a mile rávat vás pozvu na další ročník Mezinárodního festivalu seriálu Serial Killer, který proběhne už od zítřka až do 28. září, kde jinde, než tady u nás v Brně, v hlavním městě seriálu. Novinkou je takzvaný Czech Killer, což je přehlídka hned 5 českých seriálů, které budou mít premiéru právě tady u nás v Brně a teprve později půjdou do televizní a internetové distribuce. Takže pokud vás to zajímá, já věřím, že Serial Killer jsme si už všichni Brňáci vzali za svůj, tak se podívejte serialkiller.tv, kupujte vstupenky a vyražte. No a taky vás chci pozvat na Vinohradský psí den, což je další skvělá akce, která se uskuteční na Vinohradech a konkrétně je to 5. ročník s 10. během a pochodem pro útulky v Brně. Srdečně zveme, kdy? No tak samozřejmě 28. září v pondělí mezi 13. a 18. na Psí louce, ulice Tvrdonická.

0: Do Evy Farné a Perpetu Mobile jsem v žádném případě nechtěl zasahovat. To je tak dokonalá záležitost, že si zasloužila zaznít úplně celá. Za chvíli době 11:45 budeme se loučit s dopoledním vysíláním Hitradia City Brno a jdeme rekapitulovat. Dneska jsme mluvili o tom, jak paradoxně bobři a vyhlášení HKO Soutok pomáhá v boji proti suchu. Dohledejte si, to je to dokonalá záležitost. Mluvili jsme také o české obci Sokolské a zapojení do Evropského týdne pohybu. V soutěži Nevaříme, posloucháme jsme dali hned 3 poukazy na pizzu gratis. No a že je den bez aut a den bílé čokolády, to už jste ode mě stihli slyšet taky. A poslední věc, kterou uslyšíte, tak to bude samozřejmě moje závěrečná dopolední srdcovka.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
5: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
4: A teď i poctivé vánoční cukroví.
5: A cena?
4: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
5: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Přesně tak.
5: jam.cz
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
15: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
16: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
17: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Jsem hrdina.
19: Co tady blbneš?
18: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
19: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
18: Vše na 211.cz.
19: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
18: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

12. je zase na spadnutí a s ní přichází i konec našeho dopoledne na Hit Radio City Brno a samozřejmě i moje závěrečná dopolední srdcovka. Vysvětlo sluníčko, ale pořád je úterý, pořád je nejméně oblíbený den v týdnu a ještě nějakou tu hodinku bude, a tak jsem si řekl, že bychom si mohli dát něco na chill, nějakou pohodičku, která v nás vyvolá pocity absolutního klidu a míru a hlavně myšlenky na něco úplně jiného než je práce. Tak proč si nedá Cypress Hill? Právě s touhle peckou, konkrétně Insane the Brain. Se loučíme, no a zítra tady bohužel nebudu, ale ve čtvrtek před 9:00 budu nastoupený, tak doufám, že i vy. Tak se mějte pěkně a ve čtvrtek před 9:00 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Brno, křižovatka ulic Krejčího a Šlapanická. Tady je hlášena dopravní nehoda dvou nákladňáků a provoz je částečně blokovaný. Vídeňská za nájezdem zde jedničky ve směru na Pohořelice stále probíhá vyšetřování nehody osobáku s nákladňákem a Znojmo. Přímětická ulice u Kamenného mostu, tady zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody motorky. Šťastnou cestu.
3: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem před, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
1: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun. A to pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. A první změny by měly začít platit od roku 2028. Studenti práv si mohou v praxi vyzkoušet soudní proces v roli advokátů. Spotřebitelská organizace D-Test chystá další ročník soutěže simulovaného soudního jednání. Jak bude probíhat, popisuje Lucie Korbeliusová.
10: Soutěžící se tentokrát pustí do sporu mezi zákazníkem a autopůjčovnou. Týmy musí rozpoznat rozhodné skutečnosti, vyhledat relevantní právní úpravu, vystavět přesvědčivou argumentaci a nakonec je také obhájit před odbornou porotou. Nejlepší týmy následně osobně změří síly při simulovaném soudním jednání na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
9: Soutěž je určena týmům složeným ze studentů právnických fakult. Přihlášku je potřeba odeslat nejpozději do 15. října. Na slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno měla sněhová vrstva v nejvyšších polohách více než 20 cm. Turisté tak musí v nejbližších dnech počítat se zimními podmínkami, a to zejména ve vysokých a nízkých Tatrách. Teď ještě pohled k nám.
11: 205 jízdních kol darovali letos Brňané do tradiční sbírky Kola pro Afriku. To je jednou tolik, co loni. Akce se konala uplynulý víkend. Magistrát pořádá sbírku starších, ale zachovalých jízdních kol a jejich součástek pro gambijské děti každý rok. Bicykly pomáhají dětem s cestou do školy.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Jižní Morava hlásí okolo 17 stupňů Celsia a občasné dešťové přehánky. S těmi musíme počítat také v průběhu odpoledne. Na večer bude oblačnost ubývat.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je pravé poledne, úterý, začínají vaše oblíbené srdcovky na Hit Rádiu. Doufám, že se dneska máte dobře. Úterý je vlastně takový jako příjemný den, ale být úterkem, tak bych byl smutný, protože úterý vlastně jako nikoho moc nezajímá. Pondělí to víme, to je prostě jako šílený den. Středa to je zase jako super den, čtvrtek, tak to je, jak se říká, občas už takový jako malej pátek. Pátek je super, sobota jasně, neděle... pak jako úterý je vlastně jako prostě jenom úterý. No, tak v obyčejný den uslyšíte na Hitrádiu neobyčejné hity, protože v rámci dalších srdcovek tady pro vás mám hudební poklady. Tohle je rok 2000. 12 věci.

byla první srdcovka. Dneska v našich srdcovkách budeme na Hit Rádiu cestovat časem. Kdybyste měli stroj času, do jakého roku byste se teď vrátili a proč? Mohli byste tam prožít jeden jediný den a zase byste se vrátili zpátky. Jo? Jaký rok by to byl? Koho byste ten den potkali? Co byste dělali? S kým nebo kde byste byli? Dejte vědět na 777-937-777. Nechte si to v klidu projít hlavou. Já myslím, že to je docela jako složitý. Já nevím, tak mě je teď po 40. Klidně bych se vrátil do roku 98. To jsme vyhráli na Gáno. A mohl bych to pořádně oslavit, to zlato někde v hospodě, protože tenkrát mi bylo 12, takže jsem úplně nemohl. Tak třeba tohle, jo? A nebo... Taky nad tím musím trošku popřemýšlet, nebo bych se možná vrátil ještě do jiného roku, abych mohl jít na oběd s babičkou. To by taky bylo hezký. V Tišnově. Na Květnici. Nahoru. Tišnov, pokud nevíte, 30 kilometrů od Brna. Tak tam, co moje babička byla, tam já jsem trávil celý dětství. Tak tam jsme chodili na Květnici, nahoru na takový kopec, kde se kdysi sbírali ametisty. Takže jako dítě tak jsem měl vždycky kladívko, s bratránkem jsme chodili a mlátili jsme do kamínků a hledali jsme, jestli tam náhodou nejsou ametisty. Tak i třeba tohle. Pojďme zavzpomínat, jo? Do jakého roku byste se chtěli vrátit, abyste tam mohli prožít jeden den? S kým a kde by to bylo? Dejte vědět, 777-937-777 a my se právě teď vrátíme do roku 1987 a v tom roce, kdybyste přišli tady do garáže nebo do nějakého pneuservisu, autoservisu, tak jsem si 100% jistý, že tam na zdi by visel plakát Dámy v plavkách, velmi spoře oděné, a to dámy, která se jmenuje Sabrina Salerno. Modelka, která se nakonec dala na hudební dráhu a v roce 1987 naspívala velmi odvážný hit. Jmenuje se Boys. A tady je srdcovka číslo 2 na Hit Rádiu. Boys. Má trošku hluboký hlas, co? Boys.

0: Sabrina, Boys, Boys, Boys. Ve 12 hodin 13 minut další nádherná srdcovka tady na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Vzpomínáme na den, do kterého byste se mohli vrátit, kdybyste měli stroj času. Tohle je moc hezká zpráva. Kdybych se mohla vrátit v čase na jeden den, byl by to 1. červen 1982, kdy jsem odmaturovala. Ještě se mi o tom dni občas zdá. Tak snad v dobrým, to bych chtěl vědět podrobnosti tady. Další zpráva, já 100% vím, já bych se vrátil do roku 2010 a koupil by si aspoň 100 000 bitcoinů, stál tenkrát dva haléře, dneska bych jenom jezdil po světě a užíval si Dušan. Jasně, těch bitcoinů je tady strašně jako moc, tohle ale taky moc hezká zpráva. Rok 1989 za tátou, kdy odešel, měla bych na něj tisíce otázek, strávit spolu jeden celý den, bylo by to krásný. Jste bez varády, o zdraví Jana. Tak ano, podobných zpráv tady mám hodně, hodně. Samozřejmě, tím, že se vracíme tady v čase, tak to znamená, že jsme se s některými věcmi i lidmi museli rozloučit. Tak si dáme další velmi výjimečnou srdcovku tady na Hit Radio a dál budeme vzpomínat. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Pište mi, do jakého dne, po případě roku, byste se chtěli vrátit a proč? A když se tady dneska bavíme o věcech a lidech, se kterými jsme se rozloučili, tak snad vám to teď nevžene moc slz do očí, ale co jiného dát než tohle. A navíc právě dnes slaví své 68. narozeniny Andrea Bocelli.

0: Andrea Bocelli, Sarah Brightman na Hit Radio, Time to say goodbye.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, tak teď nevím, jestli jsem náhodou jako si neukrojil sám, dost velký sousto. Píše mi Léňa, tak si normální, fakt díky, brečím jako želva a mám rozmazaný make-up, ale moc děkuju za vzpomínku. Vrátila bych se do roku 1999, byli jsme s rodičima, když to ještě byli, na dovolené v Itálii. Dodnes si pamatuju jeden večer v restauraci a pak na lehátkách na pláži, kdy jsem se s nima nasmála tak jako nikdy předtím, vyprávěli historky z doby, kdy jsem byla ještě malá, co všechno jsem dělala. Moc děkuju za dnešní srdcovky a za tuhle vzpomínku. Ráno se stalo. Další zpráva. Ahoj, Andrea Bocelli, tak toho milovala moje mamka a přála bych si vidět jakýkoliv den s ní ještě před rokem 2006. Zdraví Míša. Čau, já bych se vrátil do roku 2010 na lyžák a nejel na ten poslední skok na snowboardu. Aj. Chápu. Jasně. Ale pozor, my neměníme, jo, čas. Myšlenka je v tom vrátit se na ten jeden den a prožít ho znovu. Ne něco změnit, ne něco udělat jinak, ale vrátit se do doby, kdy vám prostě bylo opravdu fakt jako dobře. Ať už je to rok nebo den, dneska na to zavzpomínáme. Pojďme se vrátit do doby, kdy nám bylo fakt jako skvěle. Co to bylo za rok, co jste tenkrát dělali a proč byste to chtěli zažít znova? 777-937-777 a my si dáme hit, který se jmenuje Ještě jednou. Pojďme to zažít znovu. One more time. Daft Punk na Hit Radio. One more time. Další srdcovka. A pojďme na tu dobu vzpomínat s úsměvem. Jak se říká, žijeme jenom jednou, tak si to pojďme užít. Úsměv na rty a užívejte srdcovky na Hit Radio. S Jirkou Plnářem a Daft Punk.

0: Bývalá Spice Girl na solové dráze. Melanie C, tedy Mel C na Hit Radio. Pátá srdcovka ve 12.26.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Dneska tak jsme se vraceli v čase. Evidentně jako většinou byste se chtěli vrátit do doby, kdy vám bylo dobře, a to většinou s těmi, kteří už tady dnes nejsou, anebo tady dokonce mám i spoustu příběhů, že byste se chtěli vrátit do dne, kdy se vám narodili vaše děti, jako že byste chtěli být takhle ještě jako u porodu znova, ale chápu, je to samozřejmě jako jeden z těch nejšťastnějších zážitků v našem životě. Ale je tady hezká zpráva, která je trošku netradiční. Když si řekl jeden den, kdy jste byli šťastní, tak mi samovolně naskočila vzpomínka jednoho okamžiku ve Francii v Británii, kdy jsem poprvé naživo spatřila jeden mis s majákem a ostrovem za ním. Byl to splněný sen a já byla tak dojatá, že jsem málem plakala. Šla jsem půl hodiny po útesu s vykulenýma očima a nespouštěla zrak z Atlantiku, misu, ostrova a majáku. Splněný sen je totiž v začátku jako facka. Děkuju za tuhle zprávu. Moc hezký. To je přesně ono. Znovu se vrátit tady do toho okamžiku. Mně se teď poštěstila jedna věc. Předpokládám, že když posloucháte srdcovky, tak si budete pamatovat číslo 5. Číslo 5 žije. Johnny pětka. Rozmontovat mrtvý, smontovat Stefany, já to zbožňuju. A já jsem Johnnyho pětku potkal a udělal jsem si s ním selfiečko. Ve 40 letech jsem si udělal selfiečko s Johnny pětkou. Potkal jsem ho na velmi netradičním místě. Fotku mám u sebe na Instagramu, můžete se kouknout, Jirka Pelnář. A mimochodem, Johnny pětce je letos taky 40. 1986. Je rok, ve kterým se Johnny pětka objevil. No, tak schválně, jestli byste se vyfotili taky. Můžete se kouknout. Za chviličku, srdcovka na přání, tak pojďte. 777-937-777. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pavle, to je ale náhoda.
5: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
4: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
5: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
6: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
5: To nevím, jen do... To je moc drahé.
6: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
4: To není možné. Ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
6: Rodinné pasy slaví 20 let.
7: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
7: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: www.ham.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Je, tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
15: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili.
1: Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Franto, co pa všechno se dá sušit?
19: Ovoce, houby, bylinky i maso.
18: A tvůj bůček?
19: Ten už nestihneš.
20: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.

0: is the answer.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rozier na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Trošku to zrychlíme, za chviličku jsou zprávy, tak to stihneme. Máme před sebou poslední srdcovku, ta je na přání. A mám tady zprávu, která se vztahuje k dětství. Čau, pro mě je srdcovka Eminem Lose Yourself. Tohle mi v dětství jelo furt v uších a mám s ní spojeno spoustu okamžiků a zážitků. Případně děkuji. No tak případně není zač, je na čase dát si sluchátka zpátky na uši, ještě drátový sluchátka a otočit volume doprava, ať se nám vybijou baterky. Lose Yourself na Hit Radio. Cože? If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: nevybral jsem já, ale vy. Tohle je vaše srdcovka na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A zároveň vlastně poslední srdcovka pro dnešní den. Další budou opět zítra, zase ve 12 hodin tady na Hitrádiu. Dále pokračujeme dál do 13. hodiny. Stihneme ještě například londýnského zpěváka Miku a nebude chybět ani Coldplay. No a zároveň vlastně ta Anglie nás bude trošičku provázet i po 13. hodině, protože zpěvačka Lenny vydává novou desku tento týden. A pozor, Lenny dorazí sem do studia a Hitrádia ve 13 hodin na exkluzivní živý rozhovor. Tak se máte na co těšit a pokud máte třeba na Leny jakoukoliv otázku, můžete ji i teď psát na WhatsApp Hitrádia 777 937 777. Takže Leny v jednu hodinu tady na Hitrádiu.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: trenirkarla.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarla.cz.
5: Půjdeme na Sněžku?
6: Já tě hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
5: Jo, a taky chceme na Bobovku.
6: Babavku, babavku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
9: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Kam utíkáš?
13: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
12: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
13: A rolety mají taky?
12: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
13: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
14: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
15: www.ham.cz.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
2: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace CZ. Vaše lesy České republiky.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Solitaire na Hit Radio. Za 2 minutky bude 13 hodin. Máme pro vás připravené další nejnovější zprávy. Ještě předtím se podíváme také na aktuální dopravu. No a samozřejmě, že hned po zprávách tady přivítáme mého dnešního vzácného hosta. Dorazí zpěvačka Leny, která tento týden vydává novou desku. Jaká deska bude, na co všechno se můžeme těšit a jak moc náročné bylo desku připravit a vlastně si úplně sám vydat, tak to všechno uslyšíte v našem exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit ve 13 hodin na Hit Radio. No a teď jdeme na silnice.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v úseku mezi Troubskem a Popůvkami je uzavřená silnice z důvodu provádění stavebních prací. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Když se to má podařit.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
8: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
9: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stovky lidí ráno čekali před pobočkami České národní banky na speciální 5000 bankovku. Banka je vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze měla fronta necelý kilometr a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policie odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potapěč z Polska minulý čtvrtek. Donald Trump spouští vlastní televizi. Ta má 24 hodin denně vysílat prezidentovi projevy a jeho nejlepší momenty. Kanál vznikl poté, co velké americké televize začaly Trumpovy akce bojkotovat, a to kvůli vykázání několika médií z Bílého domu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Skoro 30 psů a koček ve zcela nevyhovujících podmínkách nalezli jihomoravští veterináři. Kontrola odhalila tristní situaci v jednom z domů v Rousínově. Zvířata byla podvyživená, nemocná a zablešená. Špatná hygiena ohrožovala také děti žijící v rodině. Situaci řeší policie i úředníci.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V Brně a na jihu Moravy prožíváme po slunečném ránu většinou oblačný den a lokálně se dočkáme také přeháněk. Naměříme až 18 stupňů Celsia.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne i po obědě pokračuje dál. Doufám, že jste si dali dneska něco dobrého. Já tady mám tak pár hudebních desertů, ale zároveň i dneska mezi 13. a 14. hodinou uslyšíte možná věci, které jste ještě neslyšeli. Hity, které tady pro vás máme, které vyjdou tento týden na zbrusu nové desce, kterou nám dnes tady živě exkluzivně představí sama Leny. Už za chviličku naši oblíbenou zpěvačku přivítáme ve studiu.

0: Na Hit Rádiu Linkin Park v 1:05 a to je přesně ten pravý čas, kdy tady můžu osobně přivítat mého dnešního vzácného hosta, a to dámu, která má vlastně velmi společné s Linkin Park. Leny. Leny, vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jaká byla cesta?
1: Taková last minute, bych řekla.
0: Chápu.
1: Asi tak bych tu dnešní dopravní situaci shrnula.
0: Když slyšíš Linkin Park, co tobě se vybaví?
1: Vybaví se mi asi spolupráce s Mikem Shinodou, který je prostě skvělý člověk, ale jako obecně lidskost. Lidskost, skromnost a strašně dobrá energie, která ze všech těch členů jde.
0: Krásný, krásný. Co půjde z tvého nového alba? Protože to je to, proč ty jsi tady dneska s náma, protože tento týden vydáváš nové album.
1: Přesně tak. Je to uf. Ale samozřejmě cesta tam tudyma nekončí, protože samozřejmě ten kreativní proces mě strašně nakopnul, takže já tvořím ještě dál, jako nezastavuju u novýho alba. A to nový album doufám, že přenese na fanoušky a vůbec posluchače hodně energie. Doufám, že si to prostě užiju, že to pro ně bude zábava, že jim to něco dá, že se v tom třeba nějak najdou.
0: My máme doslova do písmene pár dní do vydání. Ty si ty poslední dny užíváš, anebo se vlečou?
1: Nevlečou se vůbec, naopak bych to potřeba trošku zastavit a třeba si užívat ten moment. Zítra máme takovou listening party s fanouškama, vyloženě jsem jako vyselektovala fanoušky, u kterých vím, že mě poslouchají prostě 10-13 let dlouhodobě, takže s nima ten čas chci jako zastavit a právě si to užít, poslech toho alba, oni to tam vlastně uslyší úplně poprvý, takže se na to strašně těším a na to vydání, to jsou vlastně moje narozeniny v pátek, takže tam jako chci opravdu zpomalit, no.
0: Chápu. Ono vždycky do těch narozenin každý ten den vypadá, že utíká strašně moc rychle. Ale mě zajímá ta listening party, to je normální? Máš to takhle u každého alba?
1: Nemám to takhle u každého alba. Vlastně doteď jsem žádný svoje album, což je šílený, jak o tom tak přemýšlím, ale ani nekřtila. Já jsem taková jako neslavnostní možná v tom, že si možná spíš jako si oddychnu, jo? Když to album je dokončený, tak řeknu uf a jedu na 14 dní na dovolenou, protože chci vidět taky nějaký ten venkovní svět, když jsem byla celou dobu zavřená v tom vnitřním studiu. Ale je pravda, že tohle album je pro mě extrémně srdcový a je to první album, který vydávám sama pod sebou, čili tam je ta oslava taková jako možná pro mě ještě víc speciální, takže to chci oslavit s těma fanouškama a s lidma, který to album přivedli vlastně se mnou na svět.
0: Vydáváš první album sama pod sebou. Co to laicky znamená? Aby si to každý dokázal představit.
1: No, když to úplně zjednoduším...
0: Je to drahý.
1: Teď si na to kápnul, ano. Ale samozřejmě hned v druhý větě řeknu, že já vlastně vlastním ten svůj materiál, což je hlavní rozdíl mezi tím, když ti to vydává major label nebo jakýkoliv prostě label vydavatelství, tak jelikož oni platí za vznik toho materiálu, tak ho vlastní. A ty mechanický práva teď vlastním já, což je jako pro umělce si myslím docela jako příjemný pocit. Autorství, když si napíšeš ty písničky, tak ty vlastníš jako vždycky.
0: Jasně.
1: Ale ty mechanický práva a to, že vlastně si s tou písničkou můžeš dělat, co chceš, tak to je ten hlavní asi rozdíl jako independent versus major label. Ale samozřejmě je to nákladná věc.
0: Takže něco podobného, jako udělala Taylor Swift?
1: No, přesně tak. Super. Ano, ona vlastně si přivlastnila. Ty vlastně máš i možnost, to je ta složitější asi verze, ale můžeš ten celý repertoár přenahrát, což vlastně udělala ona. Jo, ona udělala minimální změny v těch nahrávkách, ale už je to nová nahrávka, kterou vlastní ona. A já jsem si řekla, že tenhle nový materiál budu taky vlastnit už já.
0: Je to najednou takový to, jakože teď asi z pohledu ženy, mám tady nové album, je to takové mé dítě a já si můžu rozhodnout sama, jak ho budu vychovávat.
1: V podstatě jo, já jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Moje děti to jsou, ty moje alba, ale je pravda, že tu cestu jako si pak určuješ sám a je to příjemný, no.
0: No a jaký budou? Budou to rockeři nebo bude to víc balada? Protože nová deska to začíná hodně jako piánko, ale my víme, že ty nejsi ta hodná holka u piána jenom, nebo spíš, že to jde do rockovýho hávu. Tak jaká bude nová deska?
1: Takový mix, myslím, emocí, žánru, dá se říct, i když samozřejmě k tomu roku to jako inklinuje velmi, ačkoliv, jak jsi říkal, začíná to i končí pianem, takže si myslím, že tam je furt kousek té holky u piana, kterou jako vždycky budu vesměs. Spousta těch písniček konec konců i vznikala stále jako u piana. Takže to se nemění, ale trošku chci, aby lidi slyšeli na těch nahrávkách to, co jako vidějí i naživo, protože já jsem taková rockerka, dá se říct, na jevišti a mám tuhle energii strašně ráda se na jevišti pohybuju, přibližuju těm lidem, takže tuhle energie jsem chtěla přenést i na tu nahrávku.
0: No tak si dáme první song, není to teda jakože první song, který je na albu, ale první song, který já tady mám připravený, jmenuje se Second Guessing, o čem je?
1: Second Guessing je o takových těch vnitřních pochybách, protože si myslím, že když o nás pochybuje někdo jiný, nebo když nás schazuje, tak to je taková jako jedna věc, ale druhá věc je, když my sami se jako brzdíme od některých věcí, zakazujeme si třeba určitý sny, bojíme se udělat nějaký krok vpřed, takže si myslím, že tohle je takovej ten song o těchto pochybách.
0: Tak se pojďme nebát a pojďme udělat krok dopředu. Tady je Lenny na Hit Radio. Hey, it's me.

0: one hand, you want the success, but on the other, you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know. Probably doesn't make sense.
1: Na Hit Rádiu Second Guessing a Leny na Hit Rádiu i teď živě v našem exkluzivním rozhovoru. Ještě jednou vítej u nás ve studiu.
2: Děkuju za pozvání.
1: 25. září vychází tedy nová deska. Jak se jmenuje?
2: Jmenuje se Good Omens, což v překladu znamená dobrá znamení. Přiznám se, že nevím, jako v jakém momentě jsem na tenhle název přišla, ale myslím si, že to bylo hodně o tom pocitu, který provázel celý ten tvůrčí proces toho alba, který byl takovej, jako všechno šlo tak jako po másle, bylo to všechno, odškrtávala jsem si tak jako postupně ty políčka, který jsem si třeba vysnila, který jsem si ani nevěděla, že jsou jako možný uskutečnit různý spolupráce a podobně. A všechno to se to neslo v takovém v takovém duchu těch dobrých znamení.
1: Takhle, ono je to 10 let letos od vydání první desky. Rok 2016 pro tebe musel být jako neuvěřitelný zlom v kariéře, že jo, na Andělech si vlastně vyhrála všechno, kdy jsi byla nominovaná. Těch 10 let, to už je docela jako doba, kdy člověk může hodnotit. Tak jakých bylo těch 10 let pro tebe?
2: Bylo krásných, jako samozřejmě byly tam propady typu ta šílená doba covidu, že jo, asi pro všechny z nás prostě nepochopitelná, co se vůbec tehdy dělo. Ale byly i momenty jako neskutečné euforie a momenty spoluprací, eventů, na který jsem v životě netušila, že je možný se nějakým způsobem dostat spousta splněných snů, spousta cestování, nacestovaných jako kilometrů, takže já si myslím, že se událo úplně všechno, co mohlo.
1: Já se na to ptám záměrně, protože aspoň teda z mýho pohledu si myslím, že těch 10 let muselo utíct tak strašně rychle, že člověk asi nemá ani jako čas si uvědomit, co si vlastně všechno teď jako užívá a prožívá, ne? A fakt si to jako užít, ne?
2: No. Jako musím říct, že proto právě jsi se správně zeptal v té první části našeho rozhovoru, jestli mám čas si to vůbec jako užívat, tak já se snažím fakt teď už jako se zastavit a uvědomovat si kouzlo toho daného momentu. Já vím, že to může znít jako klišé, ale je fakt jako, že ten život máme jenom jeden a tudíž jako nejenom ty pracovní úspěchy, ale jako i ty osobní věci a zlomy a tak dále se snažím fakt jako užívat a vychutnávat a nějak být přítomná vůbec. Protože to si myslím, že jsem se trošku za těch 10 let musela jako naučit, že jsem dost jako myslela dopředu další projekt, další píseň, další album, další produkce, další vizuály a nestačila jsem si užít to, co jako prožívám. Takže teď to měním.
1: Já když tě tak poslouchám, tak mi to přijde, že to všechno vlastně máš teď jako o pocitech, o emocích. A tak se musím zeptat, když se snažíš vyjádřit v hudbě emoce, jde ti to líp v angličtině anebo v češtině?
2: No v angličtině rozhodně. Jako v češtině se přiznám, že pracuju i na tom, že když zpívám v češtině, ve finále, aby tam ty pocity vůbec byly takový, jako jsou, když jsou v angličtině, protože já, když si ten text jako píšu v angličtině, tak ho tak i jako cítím, jestli to dává smysl, prostě to jako zpracovávám ty emoce čase, nějak jako to ze mě jde ven asi uvěřitelně, autenticky, organicky. A to v té češtině je trošku rozdíl pro mě. Jo, jako učím se, když už mám nějakou spolupráci v češtině, což většinou tak zabřednu do té češtiny právě při těchto příležitostech, třeba featuringu různých a podobně, tak musím říct, že mám co dělat, abych tam otiskla tu emoci, popravdě řečeno. A nejsem si ani vůbec jistá, jestli jako lidi by byli z mojí češtiny, kdybych zpívala třeba jenom v češtině.
1: Jasně.
2: Zas tak nadšený. jako tvrději, že by byli, jo? Protože já mám pocit, že oni mi to fakt věřej, právě protože zpívám tak, jak mi jako hudebně ta pusa narostla v uvozovkách a myslím si, že právě proto je to pro ně takhle autentický zážitek, čehož si jako moc vážím, ale tu češtinu je to takový ještě na zváženou.
1: Je to prostě určitá jako bariéra, ale to je ten důvod, proč já jsem chtěl vlastně jako vědět odpověď tady na tu otázku, jestli jsou to právě právě ty emoce, proč tvoříš v angličtině? Jestli to je pro tebe přirozenější?
2: No právě. To je jako asi ta odpověď, že pro mě to prostě, protože já jsem vyrůstala mezi anglickýma dětma, chodila jsem do anglické školky, školy a i vlastně proto já jsem jako přemýšlela v tom jazyce, začala tvořit v tom jazyce, takže pro mě je to takovej v úvozovkách jako druhej rodný jazyk, ve kterým jsem tu kreativu začala uplatňovat a tudíž mi to jako do té češtiny moc nejde přepnout. Nejsem jako zvyklá, nejsem takhle školená a to řemeslo nemám ještě jako opracovaný v té češtině.
1: krásně řečeno. Dáme si další hit a já teď přemýšlím, který. Mám tady dva a když bude ta listening party, jo, tak tam uslyší něco, co vlastně ještě nikdo nikdy nemohl slyšet. Můžeme my tady na Hit Radio a vy, kdo nás teďko posloucháte, v práci, v autě, doma, kdekoliv, na mateřský dovolený, což není dovolená, tak můžeme my slyšet teď něco opravdu poprvé, aby i my jsme měli takovou naší vlastní Hit Radio listening party.
2: No samozřejmě a já teda bych těmhle lidem poslala písničku, která se jmenuje Perfect Girls. Je to teda můj feature se zpěvačkou Anabel a je to vlastně úplná novinka, ještě nikdo ji neslyšel.
1: Dáme si úplnou premiéru.
2: Jsem pro.
1: Tak
2: jsem
1: jo,
2: pro.
1: Tak pozor, exkluzivní premiéra pouze a jen na Hit Radio. Lenny, Anabel, Perfect Girls. Právě teď.

0: exkluzivní premiéra tady na Hit Rádiu. V žádném jiném rádiu, nejenom v České republice, ale na celém světě, jste tento song ještě slyšet nemohli. Moc si toho vážíme. Perfect Girls. Krásný.
1: Děkuju.
0: Krásný. My se tady k tomu duetu dostaneme za chviličku, protože zároveň bude tento týden vycházet i videoklip a i ten bude žavej. Asi doslova.
1: Což, doslova.
0: No to narážím i vlastně na první videoklip, úplně vlastně k prvnímu singlu, co vyšel, ne? Tam hořelo
1: piano. Ano, ten byl hodně žavej, to je pravda doslova.
0: Tak jak moc žavý bude duet s Anabel, tak to uslyšíte už za chvíli tady na Hit Rádiu v dnešním rozhovoru se zpěvačkou Leny.
2: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Ponožky, hrnek.
2: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschwitz našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
9: když se to má podařit.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský?
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: elitedate.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
19: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
20: A vemte sebou i děti.
21: Já tam budu taky, tak čus autobus.
19: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
22: Vstupenky na dětirájetour.cz.
23: Bude vejdán.
24: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovegenerace.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 32 minut. Máme krásný čas, kdy pokračujeme v našem exkluzivním rozhovoru se zpěvačkou Leny. Ještě jednou vítej ve studiu.
1: Děkuju moc.
0: Kdo jste si nás naladil až teď, tak jen v rychlosti opakuju, že Leny vydává novou desku, která vyjde tento týden 25. září v den narozenin Leny. Proč vlastně jako v den narozenin? Je to tím, že si chceš dát dárek, anebo je to tím, že je to tak trošku jako zavazující a tak víš, že to nemůžeš posunout o týden dál?
1: Chci si dát dárek. Když už jsem si to pěkně zaplatila a vytvořila a vybudovala jsem si ten tým, který mi s tím pomohl, tak si myslím, že takový symbolický, abych si to dala na ty narozeniny. Samozřejmě takovej jako příznačný den většinou v hudební branži je vlastně půlnoc ze čtvrtka na pátek, kdy se vydávají většinou nové věci. Takže když jsem si všimla, že ten pátek je přímo 25., tak jsem si říkala, hele, já si to tam lupnu na ty narozeniny a prostě si udělám radost.
0: Jak dlouho se deska tvořila?
1: Zhruba asi roka půl, bych řekla, od takového jako prvního nápadu. Některé ty demo nahrávky takzvané, což jsou vlastně nějaký nehotové jako písničky, jasně, ještě nedopečený, tak ty byly na světě třeba 3 roky, 4 roky, ale byly třeba v šuplíku, tam čekali na správný moment. Takže já jsem to tak jako různě pozbírávala ten materiál a první single, nebo vizuály k prvnímu singlu a zároveň cover alba. Už jsme cíleně fotili loni v červnu. Takže takže vlastně ten rok a půl zhruba.
0: Ty jsi inspirací i pro ženy, které nás teď jako poslouchají. Holky, nebojte se občas se postavit fakt jako na vlastní nohy a prostě jděte do toho, zvládnete to. Byla ale i přesto chvíle, kdy jsi si řekla, tyjo, možná jsem to neměla jako dělat úplně sama, tu desku.
1: No, byly určitě pochybnosti, jako ta finanční stránka je velmi náročná, já si myslím, že každý, kdo jde do nějaký takovýhle investice, tak v podstatě je to jako svým způsobem, ty zakládáš biznis, jakoby, takže ať už jde o muziku, nějakou kreativu, ať už si sochařka nebo šperkařka nebo prostě ekonomka, biznismenka, tak zakládáš nějaký biznis. A v tomhle bylo třeba myslet i na to, já nejsem úplně tabulkářka, takže já jsem

0: Tak jako trošku se vychylovala jsem tam z toho rozpočtu. Občas to bylo spíš víc bláznivý než mín ty nápady, ale zase na druhou stranu toho nelituju. Jako prostě jsem vytvořila si opravdu něco, o čem jsem snila. A je teda pravda, když jako bych to měla úplně rozebrat, že vlastně i nějaký ten budgeting, co ti dává label, tak je vždycky v podstatě půjčka. Jo, ty lidi si to vždycky stejně někde vezmou na tobě.
1: Jasně.
0: Ať už potom v jiný sféře toho podnikání takzvaně, což znamená live shows, booking, merchandise, spolupráce a podobně. Vždycky se to nějak jako vrátí, takže já to beru tak, že to investice, která se i mě někde prostě v nějaký jiný sféře vrátí.
1: Ta investice není jenom do alba jako takového, ale taky do videoklipu. Mm-hmm. Videoklip je extrémně náročná a nákladná věc. V pátek vyjde nový videoklip. Mm-hmm. Myslím si, že na Instagramu už teď je takový malá ukázka. Vychází?
0: Je to možný. Jo? Já se přiznám, že já jsem nebrousila dneska na sociálních médiích, protože my máme PR den, takže já vždycky se snažím být jako právě přítomná, jak jsme o tom tady mluvili. Takže já vždycky na ty sociální média mám tam i limit mimochodem. Jo? Mám vždycky 20 minut denně, vždycky na to kouknu, jenom něco nahodím, tak jako lehce, zlehka scrolluju.
1: Dobře.
0: A pak mi to ukáže. Už si překročila svůj limit 20 minut, tak to schodím, jako jo? Protože si myslím, že je to zdraví.
1: Jo, a nejde to posunout jako budík?
0: Ono to jde, jako taky jsem někdy jsem vynádám tam ještě 5 minut, taky to nabízí takový to ignoruj limit pro dnešek, jo, tak vyloženě, když třeba tam mám Q&A takzvaný s fanouškama, když třeba se mě na něco ptají nebo mám nějaký live vysílání, tak samozřejmě tam jako zůstávám díl a komunikuju s těma fanouškama, to je taky důležitý, ale snažím se to jako omezit. Takže možná tam ta ukázka je, já jsem se ještě nekoukala.
1: Krásný název pro další píseň. Ignoruj limit pro dnešek.
0: Ano.
1: Úplně to vidím. Může být i jako heslo roku 2026.
0: Přesně.
1: Ale zpátky k tomu videoklipu. V pátek tedy vyjde videoklip k písni, kterou my jsme slyšeli dnes ve světové premiéře, to takhle vlastně jako když můžu říct. Perfect Girls. Jaký bude ten videoklip? A jaký bylo natáčení? Jak dlouho to trvá?
0: No, tenhle videoklip si přiznám, že byl velice jako... To prostě bylo hned hotový, když to takhle jako shrnu. Já většinou jako primární můj videomaker je Ondra Kudin se svojí společností Native Productions, který jsou vyloženě jako takovej boutique, jako rodina prostě firmička, a Ondra mi vlastně režíroval strašně moc klipů. Myslím si, že se blížíme spolupráci jako 10-12 možná věcem. A tady jsem udělala výjimku, protože klip jsme natáčeli ve zkušební kabince s Anabel, a myslím si, že je to takový jako hravý. Je to ve spolupráci s jednou modní značkou a ve své podstatě je to takový holčičí, bych řekla. Prostě Perfect Girls, malinko tam je ta samozřejmě ten takový ten kontrast toho textu, který je jako vážnějšího tématu, ale my jsme v tom klipu docela dost takový rozverný, užíváme si momentu.
1: Jasně, zkoušíte prostě oblečení?
0: Zkoušíme oblečení, zkoušíme navzájem, jako co nám sluší, takže já si myslím, že s Aničkou jsme se na sebe jako naladili a fakt jako to vesměs to bylo jako moje za dlouhou dobu nejkratší natáčení.
1: Já teď jsem si 100% jistý, že spousta chlapů, co už googluje Leny v kabince, Leny v kabince.
0: Ano, tak ještě to není venku.
1: Chlapi až 25. až v pátek. My si dáme ještě jeden hit, také z nového alba. Je to cover. A proč zrovna tenhle cover? Tak to si řekneme za chvíli. Na Hit Rádiu.

0: Určitě jste poznali píseň One of Us, ale nebyla to John Osborne. Za mě to bylo lepší, byla to Lenny.
1: Děkuju moc. Ne, já
0: je to jiný.
1: Já jsem to dělala s velkým respektem. Každý cover, já miluju jako cover verze, protože do toho vždycky ten interpret dá nějaký svůj otisk. A tohle je pro mě prostě melancholický song, který má tu přidanou hodnotu toho krásně jednoduchýho textu. Všichni jsme si rovní a nějaká ta vyšší moc tady může prostě sedět mezi náma, jako v kavárně nebo v autobuse v zadní lavici. Takže prostě je to nádherný song, ale dělala jsem ho s velkým respektem.
0: Je to jediný cover, který bude na desce?
1: Je to jediný cover na desce.
0: Výborně. Deska tedy, která se jmenuje Good Omens, tak vychází 25. září. Nikdy si neměla křest desky. Není to škoda?
1: Je to škoda, ale to jsem zjistila až teď. No, to souvisí s tím, o čem jsme si povídali v předchozích vstupech, že vlastně jsem si podle mě neuměla pořádně užít a oslavit ten moment, že já už jsem přemýšlela nad dalším projektem, nad další deskou, prostě nad dalším vystoupením, takže já jsem málo slavila ty momenty přítomný. A teď jsem se rozhodla to změnit.
0: Tak, takže křest desky bude.
1: Bude.
0: Kde? A můžeme
1: křest
0: tam?
1: Křest desky můžete tam, já budu jedině ráda, bude to v pražský Roxy, bude to 4. listopadu a kdo by chtěl ještě si rozšířit obzory, tak pak máme ještě jeden křest v Londýně, 12. listopadu v legendárním Notting Hill Arts Clubu, což taky bude hrozně fajn a takže se těším, že ve dvou svých milovaných městech uděláme tuto oslavu té desky.
0: Já jsem strašně rád, že jsi přijala v tvém velmi nabitém čase pozvání sem k nám do studia Hit Rádia představit nám Zbrusu novou desku. Ať se desce daří.
1: Děkuji, já moc děkuji za pozvání.
0: Mým hostem tady na Hit Rádiu byla zpěvačka Lenny.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
3: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
3: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
3: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
3: jam.cz
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno Galerie Vaňkovka a náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
12: Milí posluchači, opět vyrážíme přímo za vámi, obyvateli příměstských částí města Znojma. Každá část města má své konkrétní potřeby a právě lidé, kteří v ní žijí, je znají nejlépe. Proto chceme zrekapitulovat již odvedenou práci a společně se pobavit o tom, co je možné ještě udělat. Postupně navštívíme Hradiště, Přímětice, Kasárna, Mramotice, Konice, Popice, Louku, Oblekovice, Načeratice a Derflice. Přijďte za námi. Časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na osobní setkání s vámi, Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
13: 8? Ano, 8. Fiat Profly přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
15: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
16: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
15: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
17: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
18: Hit Radio.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Králově poli ve Vodově ulici v úseku mezi Červinkovou a Hutařovou probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz
3: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
4: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce tzv. Kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovolání, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si odpekávali jedna 9 a druhá 12 let vězení. Zůstá to o pár nocí déle a poznat z Česka více než jen metropoly. Právě k tomu vybízí americké cestovatele aktuální kampaň agentury Czech Tourism. Doplňuje její ředitelka Tereza Hofmanová.
11: Kampaně pracuje s jednoduchou myšlenkou. Praha je vstupní branou do Česka, ne jediným cílem. Americkým cestovatelům proto vedle metropole představuje také Český Krumlov, Brno, Karlovy Vary, Šumavu a další místa, která rozhodně stojí za návštěvu. V průběhu projektu postupně přibývají další typy, které představují Česko v celé jeho rozmanitosti.
10: Pestrá nabídka má Američany přesvědčit, aby si pobyt v tuzemsku prodloužili a poznali také další české regiony. Naši tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu zahrají s Kanadou, která v týmové soutěži zvítězila v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod utkají s Koreou. Teď ještě pohled k nám.
0: 205 jízdních kol darovali letos Brňané do tradiční sbírky Kola pro Afriku. To je jednou tolik, co loni. Akce se konala uplynulý víkend. Magistrát pořádá sbírku starších, ale zachovalých jízdních kol a jejich součástek pro gambijské děti každý rok. Bicykly pomáhají dětem s cestou do školy.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Po slunečném ránu máme v Brně a na jihu Moravy oblačný den a lokálně také sprchne. Na teploměru se ale dočkáme i 18. Z Brna Jitka Valášková.
8: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
12: Úterní odpoledne pokračuje dál. Pokud jste neslyšeli dnešní rozhovor se zpěvačkou Leny, které tento týden vychází nová deska, tak samozřejmě sledujte také i naše Instagramy. Vzhledem k tomu, že na Instagramu Hit Rádia i na mém, tak budeme mít záznam toho rozhovoru. Teď to dáváme dohromady, stříháme. Dáme si další hity na Hit Rádiu. Take That, za chviličku, Rehab, Anana Club a Sesh, Rock My Body právě teď.

0: Je úterý 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Že jdeme řešit další anketu, nebo ne anketu, takový průzkum, který tady mám. Tentokrát je to téma, které se bude týkat vás, rodiče.
1: Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů, konkrétně tedy českých rodičů,

0: dodělává veškeré povinnosti až po usnutí dětí. Je to pravda nebo ne? Máte čas přes den udělat si prostě jako svoji práci? A nebo zuby, večerníček, dobrou noc, uspávačka, knížka, pak teprve v 10 úplně celý vyřízený, možná někdy kolikrát i v 10:30 se vrátíte z toho pokoje, protože jste v té postýlce samozřejmě usnuli taky a najednou zjistíte, že ještě teprve teď musíte dodělat všechny věci. Je to naprostý standard u rodičů? A nebo to taky má někdo jinak? U nás je to standard. Já jako začínám žít a pracovat opravdu až po 22. hodině. Jsem zvědav, jestli se najde někdo, kdo to tak nemá. Jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to pouze polovina z nás, rodiče. Dejte vědět 777 937 777.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills na Hit Radio. Ve čtvrt na tři za minutku.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává své povinnosti až po usnutí dětí. Jak to máte vy doma? Jak jste to měli třeba doma, když jste ještě měli malé děti? Tak to je otázka, odpovědi na 777-937-777, mám to tady. Ahoj, je to jak kdy, ale třeba my se snažíme, než jdou děti spát, a pak už taky chill. Chvíle se ženou a taky chvilku pro sebe. Co jsme nestihli, to prostě počká. Měj se hezky, Pavel. Tohle to je krásný, jo, to je to, čemu já jsem se jako chtěl dostat, že když doděláváte potom povinnosti, potom, co děti jdou spát, tak se taky ale nestíhají ty manželské povinnosti. Jo? A potom vlastně i ten vztah tak nějak jako jde do kytek, jak se říká. Jo? Protože prostě nemáte čas ani sami na sebe. Čau, asi je to jak který den. Většinou je naženeme do 8 hodin do postele a nám začínají 2 hodiny klidu, ticha a relaxu. Než začneme vykydávat na gauči, pak se jako zombí přesuneme zpátky do ložnice. To je taky dobrý. Se taky většinou doma ptám mé paní, u jakého filmu chce usnout dneska. A další. Ahoj, mezi dodělávače povinností po usnutí dětí nepatřím. Jsem úplně mrtvá a odpadnu hned po nich. Krásně je Veronika. Jasně, to je taky ještě další jako varianta. Je někdo, kdo to tak opravdu jako nemá? To by mě zajímalo. 777-937-777.
1: Vědci
0: tvrdí, že je to polovina z nás. Tak na tu druhou půlku zatím marně čekáme. Ale pozor, tady zpráva. Ahoj Jirko, my jsme to tak absolutně neměli. Prostě dítě šlo spát po obědě, tady máš postýlku a prostě se vyspinkáš. To samé platilo i večer. Přečetla se pohádka a dobrou noc. Nikdo nikdy neprotestoval. Ale mám kamarády, co to mají úplně naopak a ještě do 7 let to dítě s nimi spí v posteli a prakticky i chodí uspávat a usnou tam samozřejmě s nima. Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. No, tak konečně někdo. Ale ještě potřebuju další. Mají Věci pravdu nebo nemají? 777 937 777.

0: Na Hit Radio zpěvačka Pink, za chviličku Mandraže, taky Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále a rozsekneme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne, když tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává povinnosti až po usnutí dětí. Berte to tak, že když teď posloucháte, tak alespoň budete vědět, jak to mají i ostatní doma. A že možná vlastně jako nejste sami, jo, s tím, co řešíte. Tak třeba Lenka tady píše, naše děti také chodili spát po obědě a večer klasika, po večerníčku po sedmé večerní spinkat. Sami a bez řečí, mnohdy svítilo sluníčko a oni už měli půlnoc. Absolutně bez problémů. A my rodičové měli klídek. Zdraví Lenka. Leni, vy už nikdy nesázejte sportku. Jo? To je zbytečný. Zbytečný. Vy už jste jackpot vyhráli, protože tohle to je jako samozřejmě jako snový. A můžu vás ubezpečit, že 90% ostatních lidí, minimálně rodičů, co dneska píše, tak to takhle doma nemají. Ale vlastně se shodneme na tom, že záleží taky jako na věku. Jo? Záleží na věku, to je taky další zpráva. Záleží na věku našich dětí, mladšímu je necelých 18, staršímu 23, spádou zhruba v půl dne, v půl třetí ráno. To už se moc věcí udělat nedá. Tak... Tak samozřejmě, skvělý. Když dítko bylo malé, resty se doháněly až potom. Teď, když je dítko větší, tak je to o něčem jiném. Po večeři se zavře u sebe v pokoji, hraje si a já třeba uklízem. Zdraví Lenka. Tak jo, tak pojďme to rozseknout. Myslím si, že...
1: Vědci.
0: Pravdu nemají, že to není polovina z nás, že to bude třeba 60%, 65%. Ale zároveň, že opravdu tady záleží na věku těch dětí. A možná, že v tom jednom určitém věku je to až 90% rodičů. Takže pokud z toho máte stres a nervy, věřte tomu, nejste sami. Pokud to tak nemáte, buďte šťastní.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, Babavku, Babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
18: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám, 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno a já na něj hledím a říkám.
2: Hledím, z jakého seš to letí.
1: Koukám a říkám, vlastně, on má vlastně pravdu.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Byly doby, kdy jsme se báli otevřít ledničku, aby tam na nás nevykoukli mandraže. No a teď je nám po nich smutno. Tak třeba se jednou dočkáme, třeba se jednou vrátí. Vy se ale nebojte otevřít ledničku a už vůbec se nebojte otevřít dveře, když někdo zazvoní, protože když někdo zazvoní a vy otevřete dveře, tak tam klidně můžeme stát my, jako dneska ráno. A dneska ráno to navíc dopadlo tak skvěle, že si Petra vyhrála 8000 korun. Je to jednoduchý, jakmile prostě ve snídaní šampionů po 7. hodině zazvoní zvonek, vy musíte otevřít dveře a když my tam budeme stát, tak dostáváte denní výhru, což je minimálně 5000 korun. Pokud to tedy stihnete v limitu do 30 vteřin. Důležité je, abyste byli zaregistrovaní do hry. To zvládnete na webu hitradio.cz. A tento týden končíme. Zítra ráno 5000, pak uvidíme, protože když nám zítra nikdo neotevře, tak přihazujeme další tisícovku. Kdyby náhodou byl ten černý scénář, že zítra by taky nikdo neotevřel, tak ve čtvrtek je tam 7000. No a v pátek na ten poslední den tam nebude 8000, ani 5, ale rovných 50000 korun. 50000 na ruku, to vám dáme my, když nám otevřete dveře. Je nám jedno, že budete ještě pořád v pyžamu. Na to se po ránu nehraje. Takže hitradio.cz a zapojte se do naší hry, kdo pak to zvoní na Hitradio. No a tady nikdo nezvoní, tady naopak pomalu Alistě už klepe na dvoře naše odpolední show, to začíná ve 3 odpoledne.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Maxík má narozeniny.
3: Kdo by nevěděl, tak Maxík je pejsek naší Peti.
4: A má 10 let zrovna dneska, tak doufám, že to s námi oslavíte v odpolední show od 3 do 6.
3: Oslava, kterou svět neviděl.
4: Vy ji taky neuvidíte, ale uslyšíte.
3: Dárky?
4: No doufám, že donesete.

0: Shakira na Hit Radio ve 14 hodin a 43 minut. Do 15. hodiny ještě Kato, Sebastian, také Leony. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zítra tady na Hit Radio v pravé poledne. A protože je středa, tak nás zítra ve 2 hodiny odpoledne čeká také naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Tak pokud jste se ještě nikdy nezapojili, zítra je ten nejlepší čas. Tak se smějte a užívejte odpoledne s odpolední show tady na Hit Radio.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to má podařit.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: půl tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, miau.
1: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za 10.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vaše Hit Radio City Brno, 15. hodina je tady a my vás zdravíme, já a Peťa.
1: Krásné odpoledne, máme tady úterý a já mám takový pocit, že jako to úterý je dobrý rozbíhací, že včera jsem ještě byla taková jako a dneska normálně jsem chytla tu pravou energii, co vy?
0: No tak to je výborný, mám, to je dobrá zpráva, to značí, že dneska to bude výborný ty 3 hodiny. Já mám pro vás nejlepší dopravní servis Brna a okolí, těsně před 15. hodinou. Pozor na průtahu Brna, v opuštěné ulici bourala 2 osobní auta, provoz je tady částečně omezen, jinak by to mělo být snad všechno v pohodě průjezdné. Pokud víte o čemkoliv dalším, ozvěte se, náš WhatsApp je vám k dispozici. 720 890 848.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.vbrně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Pohodové úterní odpoledne, jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová. Sněmovna dnes bude moci o zákonech znovu jednat i hlasovat do noci. Na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé to prosadila tradičně vládní většina kvůli obstrukcím opozice. Podle ní koalice ANO, SPD a motoristů zneužívá mimořádných schůzí. Očekává se, že se sněmovní jednání může protáhnout až do půlnoci. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky a to bez žádosti. První změny by měly začít platit od roku 2028. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval lídry ostatních 26 zemí Evropské unie na projev papeže Leva 14. Macron pronese vlastní projev na téma evropské integrace jako modelu míru. Oznámil to dnes podle agentury AFP Rýský palác, aniž by upřesnil, kolik státníků účast potvrdilo. No a Severní Korea otestovala novou variantu balistické střely s delším doletem. Ta má podle dostupných informací obejít protivzdušné střely Patriot. Armáda v neděli odpálila z námořní základny ve Vunsanu 2 rakety směrem nad Japonské moře. Jedna urazila 440 kilometrů, druhá pak 590. Podle japonského ministerstva obrany vystoupaly do výšky až 70 kilometrů.
1: 16 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, pocitově jsme ale na 12. A já vám řeknu jednu věc, já jsem si chtěla dát tričko, mikinu, na to ještě bundu, pak jsem si to rozmyslela, že bunda bude stačit. Ještě, že jsem tak udělala, takže jestli teď jdete ven, tak stačí taková ta džíska nebo...
0: No, nebo lehká bunda podzimní, no. Ale já jsem třeba vyrazil dneska na chleba, na Slovaňák a vyrazil jsem jenom v mikině, vycházel jsem za slunečná, a přicházel jsem za deště. Hmm. Takže dneska jako vyloženě aprílové počasí.
9: Hit Radio City Brno.
0: Ale jak vidíte, nevadí, že bude za dlouho. My jsme si ten duben udělali v Brně dneska. David, Peťa s vámi na značkách, hezké úterý s datem 22. září. No a začneme mým úkolem. Peťa mě zaúkolovala, přede mnou je telefonát do jedné asijské brněnské restaurace.
1: To budete čučit.
12: Hit Radio.
0: startuje odpolední show. Jsme moc rádi, že jste tady taky. 3 minutky po 15. A začínáme super muzikou. Před námi Cyril v remixu a taky tahle parta Imagine Dragons.
1: Radioactive.
0: Chceš tím něco naznačovat?
1: Radioaktivní, tady nic není.
0: Ne? Tak, můžeme začít.

0: Cyril, hezky do rytmu, startuje odpolední show Hit Radio City Brno s Davidem a Péťou. No a protože my vás v tom pracovním nasazení nechceme nechat samotné a chceme taky něco dělat, ne že bychom tady jako nic nedělali, ale prostě jsme si řekli, že se budeme úkolovat navzájem. Já budu dávat úkoly Peti, Peťa bude dávat úkoly mě, každý týden přijdeme s něčím novým. No a včera mě Peťa zaúkolovala. Čím nebo jak? Pojďte si to připomenout. Tohle je včerejší odpolední show.
1: Hele, můj úkol je takový, aby sis vybral jakoukoliv restauraci, kavárnu, cokoliv, co tady, co Brno nabízí, a Brno toho nabízí hodně, jo? A přesvědčil tu restauraci, kavárnu, aby zařadili do meníčka něco, co se bude jmenovat po nás. Například Davidovo cappuccino, anebo Pétin cheesecake.
0: Tak a teď jsme zpátky opět v dnešní odpolední show s datem 22. září. No a zdá se, že tenhle úkol od Péti se vám celkem zalíbil.
1: Ano, zalíbil, protože na náš WhatsApp jste psali různé názvy jako jídla, ale my jsme vybrali z dendu našeho posluchače, který chce, aby Davča zavolal do restaurace, tedy asijské, a chtěl po nich, aby tam zařadili Pétiny šulánky.
0: Jak tohle dopadne, to zjistíme za chvilku na Hit Radio City Brno. Tak buďte s náma, to tady ještě nebylo. Teď Zara Larsson.

0: Vaše Hit Radio City Brno, to jsme my, David Peťa, a my se tady jako máme s Peťou tak rádi, že si dáváme úkoly navzájem. Já jsem začal tím, aby volala někam do barberu, aby ostříhali knírače. Ona mi dala za úkol, abych zavolal do asijské restaurace, aby tam pojmenovali nějaké jídlo po nás dvou nebo po ní. Mm-hmm. No a měli jste skvělý nápad, vymysleli jste pokrem Petiny šulánky. Tak jdeme volat do jedné z brněnských asijských restaurací. Jak tohle dopadne?
1: Pane, se dobrý den.
0: Dobrý den, já vás zdravím, tady David, váš oblíbený zákazník. Jak vám chodím, velice rád. A já jsem se vás chtěl zeptat a mít na vás takovou jako prosbu. Máte třeba občas někdy nějaké novinky v meníčku, nebo jedete furt starou klasiku?
1: Který menu? Na oběd myslíte, nebo na normálně hlavní jídlo?
0: Normálně hlavní jídlo, jestli tam máte jakože furt to stejné, nebo jestli to třeba i obměňujete někdy?
1: My máme vyměnit třeba jenom 4x za 8 let.
0: Jo, 4. No a já mám na vás takovou prosbu. Myslíte, že byste teď v rámci toho, že začíná podzim, zařadili do vašeho meníčka podzimní Petiny šulánky?
1: Ale na oběd vyměníme.
0: Na oběd měníte. A mohli byste to dát, prosím, třeba, já nevím, na středeční den, že byste příští týden zařadili, když přichází ten podzim, podzimní Petiny šulánky? Víte, co jsou to šulánky?
1: Ne, nevím.
0: To jsou takové... No uvidíme, jak tohle dopadne. Pokračování za chvilku teď. Enrique Iglesias, doufám, že se bavíte stejně jako my. Nebojte, my to napravíme, my to tak nenecháme.

0: odpolední hit Radio City Brno s vámi. Dneska začínáme docela z ostra. Peťa si na mě připravila úkol. Voláme do jedné z brněnských asijských restaurací. A ten telefonát jsme přerušili. Přerušili jsme ho zrovna ve chvíli, kdy jsme vysvětlovali paní, co jsou to šulánky. Tak pokračujeme dál v našem telefonátu, protože chceme po jedné z brněnských restaurací, aby pojmenovali po Peti, tady po mé kolegyni, šulánky. Aby se to jmenovalo prostě Petiny šulánky. Podzimní Petiny šulánky. Víte, co jsou to šulánky?
1: Ne, nevím.
0: To jsou takové...
1: Ale my máme každý týden nový meničku. Tak pořád něco nového.
0: Aha. A víte, co jsou to šulánky? Nevíte. Šulánky jsou takové jako z brambor. To je většinou třeba s mákem.
1: Neděláme.
0: No to jsou něco jak vaše knedlíčky, jak máte vietnamské knedlíčky, tak je to něco stejného, ale já bych potřeboval, aby se to jmenovalo jako Petiny šulánky.
1: Šulánky.
0: Píše, díváte se na to, jo?
1: Jo, tak jako koukám, ale nevím přesně, co znamená.
0: Mm-hmm.
1: Šulánky. Protože jsou koledničky... Někdo ne, šulánky, jo, jsem viděla tady šulánky. Jako u vás takový brambory, takhle kledničky.
0: Ale jakože, no, to jsou jak knedlíčky, ale já bych potřeboval, aby to byly jako Petiny šulánky, aby se to tak jako jmenovalo, jestli byste to mohli zařadit do meníčka. A můžeme to pokapat třeba jako i sojovkou a nebo tím teriyaki omáčkou. To je dobrý nápad, ne docela?
1: No, můžete napsat přesně, jak na SMS-ku jsem koukala, ale...
0: A nebo, víte co, já se u vás zastavím a domluvíme se, co vy na to?
1: No, ale tento moc neviděla, asijské máme, kledničky, my máme i něco jiného, ale...
0: No, ono to jako bude jak knedlíček, jako ten váš, ale bude to trošku tak jako takový česko-asijský knedlíček a pojmenovaný po mé kolegyni Peti. Jo?
1: Tak zkuste přijít, jdete mi ukázat třeba na fotky nebo něco a uvidíme, nějak tam opravíme na menu.
0: Dobře. Dobře, domluveno, mějte se krásně.
1: Děkuji vám moc, krásně.

0: Linkin Park na Hit Radio City Brno a jistě vás zajímá, jak dopadne azijsko české překvapení, které si pro mě připravila Peťa. Peti, připomeň našim posluchačům, k čemu došlo vlastně, co se tady dělo v našem vysílání?
1: Já jsem ti dala úkol, aby si zavolala do restaurace, tedy azijské, a chtěl tam, aby pojmenovali pokrm po nás dvou, případně po mně, no a Zdenda, posluchač náš, tak ten vymyslel, že ten pokrm by se měl jmenovat Petiny šulánky. Ty si tam zavolal, jo, ale vlastně paní z restaurace si nevysvětlil, z brněnské restaurace, tak si ji nevysvětlil, nejako, že to je sranda, já chci, aby tam ty šulánky samozřejmě byly.
0: Počkej, teď máme na telefonu, slyšíme se?
2: Ano, ano.
0: Dobrý den, my vás,
2: dobrý den, my vás zdravíme,
0: tady David Peťa z Hit Radia City Brno, doufám, že se na nás moc nezlobíte.
2: Ano, ano. Ano? Já jsem teďka v obrazi, takže nemůžu moc mluvit, jo?
0: Jo, jo, jo. My jsme si z vás udělali trošku srandu tady v rádiu, ale nezlobíte se na nás, že ne?
2: Ne, vůbec.
0: Dobře, dobře.
1: Ale mně by se to líbilo právě, aby tam byly nějaké jako takhle šulánky, že by to bylo česko-azijský pokrm, ano, a my bychom přišli.
2: Jo, právě jsem teďka hledám na Google, co předně to znamená, nebo co to je, ale právě pořád něco nového myslíme, takže posloucháme, jako základní si chodit.
0: No vidíte.
1: To je super, to je super.
0: Tak jsme vám dali trošku inspiraci, tak se stavíme k vám, dotá a domluvíme spolupráci. Co vy na to?
2: Ano. Děkuji vám moc krát.
0: Mějte se hezky.
2: Mějte se, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: No, to bylo tak, boží. No takže já ty šulonky fakt budu mít.
0: No vidíš to.
1: Chápeš to?
0: A pak, že ti neumím splnit přání a úkol.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Maxi.
7: Noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Trenýrkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Je, tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: chystejte pamlšky, piškotky, podrbání za auškem. S vámi je Hit Radio City Brno. No proč? No protože náš nejchlupatější a nejmenší kolega, a teďka nemám na mysli našeho kolegu Ondru Blaha, ale Petinu Čivavu, nebo spíš Čivaváka, protože je to pes, je to borec a je to Max. A dneska je mu přesně 10 let! Milý Maxíku!
1: To už se mu moc nelíbí, ale to už se mu moc nelíbí. Ne, ale Maxíku.
0: Ty jsi ho normálně vyfikla? On má obleček nějaký, ano, speciální?
1: Ano, on ho měl mít na mojí svatbě, ale tam to jaksi nešlo, nebo pak to nešlo, takže jsem ho oblíkla teďka, takže má krásnou kravatu a tak.
0: Můžete to vidět i na našem Instagramu, Facebooku, tak tam mrkněte, ať se seznámíte s Maxem, vy, co se s ním ještě neznáte. V každém případě ten pes si trošku s tebou vytrpěl, co?
1: Jako hodně. Když si, jako kdyby to byl člověk, tak kdo ví, jestli by se mnou byl a vydržel, protože já jsem ho zapomněl na návštěvě, nám ho přijelo auto, všude ho vláčím, po hotelech, stěhuju se s ním, dokonce bydlel v Praze na Staromáku. Jo, to je ještě horší, tohle. A potom ještě se on musí chodit do práce. No.
0: Ale tady je mu dobře. Já si myslím, že tady je mu vlastně úplně nejlíp.
1: Je mu tady nejlíp. A kdo ví, nebo takhle, já bych si strašně přála, aby bylo dobře úplně všem pejskům, ale to samozřejmě já zajistit nemůžu. Podle mě moje čivava se má jako prase v žitě, ale ne každý pejsek má to štěstí, že jo?
0: No, tak všichni si tu karmu můžeme nějak vylepšit, zlepšit. Za chvilku vám poradíme, jak. Ale ty nám ještě řekni, jak Maxíka dneska odměníš? Co ho čeká, jaký dárek jsi mu připravila?
1: Já ho vezmu na wellnessko. Bude mít hydratační zábal podzimní, jmenuje se to halloweenský speciál. Mm-hmm. Sice ještě není říjen, ale to nevadí, já mu dopřiju podzim. Tak on stejně začíná podzim, ne?
0: No jasné.
1: Tak to sedí.
0: No, tak dobře, doufám, že nezapomeneš ani na mě. V březnu, jo, druhého.
1: Na zábal.
0: Taky wellnessko, taky by se mě líbil zábal.

0: Coldplay na Hit Radio City Brno a náš rádiový psí kolega Maxík má dneska 10 let. Před chvilkou jsme to tady slavili přímo ve vysílání. No a i když to s naší Péťou, tedy s jeho paničkou, nemá mnohdy jednoduché, pořád jsou na tom někteří pejsci bohužel hůř.
1: Ale já si myslím, že každý z nás jako může přispět, aby se pejsci z útulku anebo týraní pejsci měli lépe. Tím, že v pondělí poběžíte, protože na Vinohradech je akce, je to běh pro útulky. My tam budeme mít živé vysílání od 2 do 3, tak je náš promotým. No a ve 3 odpoledne je ten samotný běh, jo. Akci moderuje Honza Musil, který je milovník zvířat, to se o něm ví. I milovník pejsků, čivav, to jsem zase já. A bude tam i hudební vystoupení, Profi Ateliér, můžete se tam se svým pejskem vyfotit, takže rozhodně vemte chlupáče.
0: Bude hrát Žlutý pes?
1: Žlutý pes, to by tam mohlo být, že? Ale to si nemyslím, ale na příští rok to není vůbec špatný cíl, jako. Mohl bys jim pak zavolat.
0: Dobře.
1: To bude tvůj další úkol potřeba. No ale tenhle, jak tenhle vůbec, ne program, ale jak vůbec tady ta organizace vznikla, tak to nám řekla ředitelka kvicu na Vinohradech Nikča Vasilevská.
2: Tento projekt vznikl v roce 2014 z jednoduché myšlenky, že pár kámošů se šlo prostě zaběhat a rozhodli se pomoct jednomu psímu útulku v Praze. No a ono se to tak chytlo, že každý rok se začalo nabalovat čím dál tím víc lidí, takže se to vlastně z malé myšlenky, kde pár lidí běhalo a pomohlo útulkům, dostalo do obrovského projektu a vlastně celá ta organizace se nevěnuje jenom tak tomu, že by běželi, ale celoročně pomáhají vlastně všem zvířatům ohroženým a už to nejsou jenom pejsci a kočičky, ale už to jsou třeba i jiné druhy zvířat, ať jsou to různé chovy skotů, anebo třeba srnčat zachráněnými před sečením, takže vlastně ten projekt už je takový obrovský a stará se o všechny zvířátka, které vlastně nemůžou si pomoct sami.
1: Mě to vlastně i dojíma a hlavně jako, že už je usnesený trestním jako právo, že zvíře už není věc, prosím pěkně. Zvíře konečně není věc a pokud někdo zvířeti ublíží, tak za to půjde do vězení a takhle by to mělo být.
0: Vemte chlupáče a v pondělí do Vinohrad nebo na Vinohrady.
1: No do Vinohradu možná sbírat víno, ale na Vinohrady s pejskem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
6: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
5: A teď i poctivé vánoční cukroví.
6: A cena?
5: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
6: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Přesně tak.
6: jam.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do Pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz.
14: Chcete

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která

0: Katy Perry nám dospívala. My jsme Hit Radio City Brno a budeme pokračovat dál, 16. před námi. Vysmátá, spokojená Péťa, ano, která donesla do studia, můžeme to říct?
1: Co, jako kávičku?
0: Hmm?
1: Tak jako je potřeba si tak si to udělat hezky v té práci. Doufám, že vy si to hezky v práci děláte taky, pokud tam jste, nebo pokud z ní už jedete.
0: Už jsou možná doma a to kafe si klidně můžete dát i doma s náma. My se vůbec, ale vůbec zlobit nebudeme. Teď vám přineseme nejlepší dopravní servis Brna a okolí. Pokud jedete domů z práce autem, měli byste vědět, že v Porgesově ulici v Brně za Královpolským tunelem se střetlo osobní auto s nákladním. A dvě osobní auta, tedy tuhle bouračku, nám hlásíte na průtahu Brna v opuštěné. I tady je provoz částečně omezen. No a jak nám jezdí šaliny, autobusy po Brně, tak to budeme zjišťovat za chvilku přímo s dispečinkem.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Pohodové úterý od mikrofonu přeje Klára Zemanová. Jsou tady krátké zprávy. Česko letos eviduje nejvíce nových dárců krvetvorných buněk od začátku fungování registrů. V posledních letech vzrostl zájem se mezi dárce zaregistrovat. Evidováno je více než 220 tisíc lidí. Transplantaci krvetvorných buněk potřebují nejčastěji lidé s leukemií a dalšími závažnými nemocemi krvetvorby či imunity. Italská premiérka Giorgia Meloniová příští úterý navštíví Českou republiku. Potvrdil to dnes její úřad na svých internetových stránkách. O návštěvě ministerské předsedkyně v příštím týdnu hovořil už v pondělí český protějšek Andrej Babiš. Stovky lidí dnes ráno čekali před pobočkami České národní banky na speciální 5 000 korun. Banka ji vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze se fronta natáhla až na 700 metrů a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a Hradci Králové. A americký prezident Donald Trump bude dnes v New Yorku s Volodymyrem Zelenským hovořit o zastavení útoků na energetickou infrastrukturu. Uvedl to americký ministr zahraničí. Schůzka se uskuteční na okraji zasedání valného shromáždění OSN. Ukrajina čelí ruské invazi od roku 2022 a v sebeobraně podniká také vzdušné údery na cíle v Rusku.
0: A po zprávách ještě dostane prostor dispečink dopravního podniku města Brna, konkrétně Kuba. Máme nějaké zpoždění hlášené?
11: Aktuálně větší množství vozů se zpožděním nacházíme na linkách 1 a 3 vlivem výlukové činnosti na ulici Knížské, kde je tramvajový provoz v okolí zastávky vozu na Kovín veden jednokolejným úsekem. Tvorba nepravidelnosti je různorodá, očekávání až 10 minut.
0: A co autobusy, zpožďují se někde?
11: Ano, i na silniční autobusové síti linek zaznamenáváme častější zpoždění na ulici Otakara Ševčíka ve směru na Tržní, které se může dotknout linky 84, a to se zpožděním okolo 5 až 8 minut. Obdobnou pravděpodobnost zpoždění, a to i na linkách 44, 77 a regionálních linkách 701 a 702, pak mohou cestující očekávat na ulicích Opuštěná a Poříčí. Mezi další místa řadíme například ulici Hanáckou v Tuřanech, na ulici Tuřanka, v oblasti u firemních závodů zastávky areál Slatina, kde obousměrně zejména vozy na lince 78 nabírají zpoždění až okolo 10 minut.
0: Děkujeme, za hodinu se znovu uslyšíme. Měj se, ahoj.
11: Tak jo, ahoj.
1: Kolik pak měříme v Brně, typněte si.
0: Kolik?
1: 16, pocitově 12, to je v pohodě.
0: Pocitově 12, jako no. To je docela zima.
1: Jako je zima, ale když vylezete na to sluníčko, tak ono hezky hře. Což se nedá říct o tom, až bude večer, protože v noci naměříme něco okolo 8 až 9 stupňů, což není mnoho. No ale zítra...
0: Zítra začíná podzim.
1: No a vidíš takže... to? Hele, jako podzim asi jo, protože má být jasno, polojasno 17 stupňů, což jako sedí na krásný podzim.
0: Znamená to, že léto a letní počasí teploty kolem 25 stupňů už letos nebudou?
1: Hele, bude 25.
0: Kdy?
1: Babí léto bude. Vychází mi to na příští středu a vlastně i úterý, možná i pondělí.
0: Tak dobrý, tak podzime vítej. Ale ještě si dej chvilku pohov. Hit Radio City Brno. No ale tak samozřejmě doma, že už možná nějaká zimenka, co se může projevovat. Nebojte, Brňáci, už máme teplo. Hit Radio. Tady začalo se topit. Detaily o tom za chvilku teď Elton John, Dua Lipa, David, Peťa za mikrofony. Mějte hezké úterý.

0: tohle známe třeba i z Komety. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline, slavný to song, který v éteru Hitrádia City Brno nesmí chybět. A myslím si, že to je přesně ta muzika, která vás rozpohybuje, nutí vás prostě se hýbat, minimálně kývat hlavou hezky do rytmu, anebo podupkávat nožkou. A jakmile budete dělat tuhletu aktivitu, tak vám dost možná bude teplej.
1: No jasně, pohyb vždycky zahřívá, jo? Ono to je vlastně nejlevnější topidlo, jo? A když jako se přesuneme na to trošku dražší,
0: tak to se je slivovica?
1: A možná ještě víc dražší, což asi je, tak to je radiátor.
0: Ano, a přátelé, máme pro vás dobrou zprávu. Pokud jste zimu, jak se to řekne, to slovíčko?
1: Zimu jste nechtěli?
0: Ne, zimu mravní, nebo ne zimu, ne, jo, to je něco zase jiného.
1: Ne zimu chtivý, ale jste zimo...
0: Jak se to řekne, no? No prostě, že vám je kosa, že klepete zubama.
1: No to jsem já.
0: Že máte no tak bys to měla vědět, že vám je prostě zkrátka jistě dobře.
1: Zimomřivá,
0: to je to slovo. No tak pokud jste zimomřivý, tak jako naše Peťa, a prostě máte rádi teplo, tak už si můžete otočit normálně tím kohoutkem, respektive prostě radiátorem, a zatopit si.
1: No a otázka je, proč jako o dva dny dřív, že? Jako to si tak jako šéf tepláren řekne, už brr mě dneska zima, já bych to tam otočil, ten kohoutek, ať se mají lidi v Brně dobře. To asi takhle nefunguje, že?
0: Víš co, tak to zkusíme zjistit, vypátrat pro vás, no a vy nám dejte vědět, jestli jste teda už zatopili dneska, anebo zatím jako to necháváte na horší časy.
1: Já už mám u postele nachystaný teplý ponožky.

0: Brno konečně může topit, protože brněnské teplárny nám do našich domovů pouští teplo a my jsme tady jako řešili, kdo o tom rozhoduje, nebo jak se rozhoduje to, jestli už se začne topit nebo ne, protože letos začalo topit dřív než v loni. Proto máme na telefonu Radku Mistrovou, což je vlastně PR tepláren. No a zajímá nás tedy, jak to je, kdo o tom rozhoduje.
1: Jestli si pamatuju, tak minulý pátek vy jste mě přeptal, kdy začneme topit, že už vám taky nebylo úplně nejtepleji a samozřejmě ty dotazy se množily. Ne, pro nás samozřejmě v teplárnách rozhodující teploty venkovní a také plánované, buď to oteplení nebo ochlazení. Vzhledem k tomu, že teploty v posledních dnech klesly po teplém víkendu a podle předpovědi se chladnější počasí udrží, tak jsme vyslyšeli požadavky zákazníků a začali s dodávkami tepla, tak aby měli dostatečný tepelný komfort.
2: Víte, co mi se stalo dneska ráno? Já jsem zjistila tu informaci, že začínáte topit a mně se automaticky udělala v obyváku zima. Jako mně to přijde, že je to takový to i psychologicky, jako jo, už si můžu zatopit, jdu do toho.
1: Já si myslím, že víc lidí uvítá, že si může zatopit ať už po ránu nebo třeba na večer. Samozřejmě, kdo topit nechce, tak může kohoutek nechat otočený a je to samozřejmě na každém. Ale kdo chce, tak už bude mít dodávky od nás zajištěné.
0: A vy už topíte?
1: Přiznám se, že ráno jsem přišla do kanceláře a zatopila si, protože jsem cestou taky prochladla. Domů jsem se ještě nedostala, ale předpokládám, že taky zatopím.
2: A co kdyby se rapidně oteplilo? Protože my jsme se koukali na předpověď a jako ono ke konci týdne a na začátku toho příštího, tak má být 24 stupňů, 25, tak to už si jako ty kohoutky jako nezavřou.
1: My se vlastně vždycky řídíme těmi venkovními teplotami a i tou prognózou a jsme schopni samozřejmě na to počasí nějakým způsobem reagovat. Například loni, nebo letos vlastně na jaře jsme taky přerušili na nějakou dobu dodávky, potom jsme je obnovili, ale samozřejmě uvidíme, jaká bude ta teplotní předpověď potom.
0: Takže dá se s tím pracovat, zapnout, vypnout.
1: Ono samozřejmě chvilku trvá, vlastně my jsme dneska spustili naše zdroje, nějakou chvilku to nabíhá, nějakou chvilku to samozřejmě také potom, když odstavujeme, tak to trvá, ale určitě s tím operativně umíme pracovat a jak říkám, řídíme se těmi venkovními teplotami a hlavně tím, aby Brňáci měli v Brně teplo.
0: Já se musím ještě zeptat, jako na technickou jako věc, já si to představuji, jako že někdo přijde a buď to otočí jako nějakým velkým kohoutem, když je to pro celé Brno, anebo jenom stačí zmáčknout čudlík?
1: Ani jedno, ani druhé. My těch zdrojů máme samozřejmě více, takže my to teplo bereme z více zdrojů. Takže ty zdroje samozřejmě postupně najíždí. Není to tak, že aktuálně by všechny radiátory v jednu chvíli začaly topit. Ty zdroje najíždí postupně, ale mělo by to být u všech dostupné už během dneška.
2: No, tak my moc děkujeme, že se staráte o pohodlí a hlavně teplo všech Brňáků.
1: Mějte se krásně, hezký den.
0: Děkujeme. A omlouváme se za přepadovku.
1: Pořádku, nic se neděje, mějte
0: se pěkně. Naschranou.
2: Naschranou. Ale tohle je úplný převrat. Už víme, že to není žádný čudlík.

0: Sunrise Avenue, Hit Radio City Brno. Mimochodem kapela z Finska, tam bývají docela tuhé zimy a je tam spousta saun, takže tam se lidi nahřívají v saunách a vy, Brňáci, nemusíte chodit do sauny, můžete se nahřívat už doma, stačí se opřít o radiátor, zapnout ten radiátor, protože teplárny Brno už nám posílají teplíčko.
1: No a naši zase posluchači Hit Radio City Brno nám posílají hezké vtipné zprávy, které nám udělali hezčí den, jo? Takže reagujete na to, jestli doma topíte, jo? A Jirka píše, netopím, když je mi zima, otevřu účet za energii a hned mě polije horko.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Ponožky, hrnek.
5: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
13: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
14: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na Děti ráje Turc.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: silver.
1: Silver?
0: No.
1: Gold, echt gold.
0: Silver, je co, stříbrná?
1: Ano.
0: No vidíš to, ale já chci mluvit o červené. A víš proč?
1: Červený koberec.
0: Červený koberec, ať vůbec červená barva, patří k našemu oblíbenému seriál Killerovi. Prostě mezinárodnímu festivalu seriálu. Řekl jsem to dobře?
1: Řekl jsi to výborně a je to od 23. takže zítra se začíná do 28. září. A jako já se strašně těším na ty snímky, protože vždycky, co se vyprcne na seriál Killeru, tak je zlato. Ne stříbro, ale to je přímo zlato.
0: Mm-hmm.
1: A kdybyste chtěli vidět, co se tam teda uděje, jo?
0: No, co jaký se bude
1: seriál
0: promítat?
1: No jako bude to, zítra bude premiéra seriálu Oddíl B. Víš, co to je? Slyšel jsi o tom? Nebo slyšeli jste o tom?
0: Ne.
1: Ne.
0: Ne. Vlastně vůbec nevím o tom vůbec nic, ale zní mě to jako něco sportovního, něco fotbalového, Oddíl B.
1: No a právě, že vůbec.
0: Tak povídej.
1: Je to komediální seriál a je to od tvůrců Mostu, takže jako to je prostě záruka neuvěřitelné
0: zábavy.
1: Takže
0: Prušinovský?
1: Přesně tak.
0: Kolečko?
1: Ano, přesně tak.
0: No jo.
1: Jsme doma, že? Jsme doma. Ale jako nejlepší je ten námět, to vám můžu říct, nebudu dělat jako žádné, jak se tomu říká, spoiler, no, to dělat nebudu, jo. Ale jakože jeden, dva, 20-letý klučina, tak on svému okolí tvrdí, že odjíždí do cizinecké legie, ale ve skutečnosti nastupuje do vězení na několik let, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bude jako z prostředí vězení a bude to, já jsem si nejdřív myslel, že to bude nějaký drama, ale vůbec ne. No jako ve vězení to taky může být asi sranda.
0: Mm. Pokud se nepletu, tak právě v Brně na seriál Killer měl premiéru nebo předpremiéru i seriál Most.
1: Ano.
0: I seriál Dobré ráno Brno.
1: Přesně
0: právě
1: tak.
0: Od Prušinovského. Takže do třetice všeho dobrého. Bude to teda Oddíl B.
1: Ano.
0: A zítra.
1: Ano, bude to zítra. A vy se ještě můžete koupit stupenky celkově na ty vytříbené seriály, které tam budou. Hlavně tam vždycky jako jdou se podívat samozřejmě lidé jako z OnePlay, z Netflixu, tady z těchto platform a vybírají si, jo, takže to, co to je, tohle je to, co, to je to nejlepší, co vlastně Česká republika nabízí v rámci seriálu.
0: Jo, a v rámci toho seriál Killeru nebo v rámci letošního ročníku je opět připraven i bohatý doprovodný program, takže když mrknete na stránky, tak si stoprocentně vyberete. No a co je potřeba říct, zítra u té slavnostní předpremiéry bude i živé vysílání Hit Rádia City Brno. Tak si nás zapněte, pokud chcete vidět víc o seriál Killer, tak od kdy do kdy?
1: Je to 18.30 až 19.30, jsme tam.
0: Budeme vítat hosty na červeném koberci, ale teď budeme opět hrát v odpolední show Rose a Bruno Mars.

0: Ne Krucifix, ale Matafix. Na Hit Radio City Brno a Big City Life. Milujem tenhle ten song, ale no, jestli vám přišel takový jako pomalý moc, jo, to pomalé tempo, tak my samozřejmě můžeme zrychlit, že, v podobném duchu. A tohle je prosím pěkně v playlistu naší Péti.
1: Ano, mám to v playlistu, drum and bassíková verze.
0: Není to špatné.
1: Že je to dobrý. To vás normálně zvedne ze židle, to vás napraví jak pravítko.
0: No já si to spíš představuji jako ve 3 hodiny někde ráno. Hele, víš, ne. Na nějaké pártošce.
1: Hele, já tohle poslouchám úklidu, když vysávám. Ono mi to jde pak rychleji,
0: a to je
1: víš?
0: Fakt, to je fakt, no. To je taky dobrý. Tak doufám, že naše hity vám dodají spoustu energie. Přece jen máme 4:45, tak doufám, že vás to nebere na spaní, že ještě něco ze sebe vyždímáte. My se budeme snažit taky něco ze sebe vyždímat. Ještě nekončíme, odpolední show pokračuje. Čeká nás ještě 1:15.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já tě hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babovku, Bobovku, Babovku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Under Armour makes you better.
14: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení obzajnu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
15: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
16: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
17: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
18: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
19: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Jak se zadařilo naší brněnské tenisce nebo ivančické tenisce Báře Krejčíkové na turnaji v Singapuru, budeme zjišťovat ve zprávách. 17. hodina se blíží, no a hlavní téma zpráv se bude týkat cen nafty a benzínu, které jsou jako neuvěřitelně vysoko. Takže o tom ve zprávách, když už jsme naťukli tady ceny nafty a benzínu, tak samozřejmě na silnicích zůstaneme. Mám pro vás totiž nejlepší dopravní servis Brna a okolí. Pozor, v Pražské ulici v Brně, směrem do centra na křižovatce se Skalní, se srazila dvě osobní auta. V Bystrci v Kníčské ulici ve směru od Žabovřesk došlo ke střetu osobáku s dodávkou. No a v Purgesově ulici za Královopolským tunelem hlásíte střet osobního auta s nákladním. Dobře, dojeďte, dejte vědět, kde je ten nejlevnější benzín a nafta, ať víme. No a klidně nám to namluvte hned do hlasovky, hned teď 720 890 848.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz...
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Hezké odpoledne, v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady další krátké zprávy. Cena nafty se v srpnu v Česku zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii činil 8,3%. Cena benzínu se pak v Česku zvýšila o 2,7%, zatímco průměrný růst za Evropskou unii je 3,3%. Uvedl to dnes unijní statistický úřad Eurostat. Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka se dnes krátce setkali v New Yorku. Při zahájení všeobecné rozpravy valného shromáždění OSN hovořili společně u snídaně. Macinka jejich rozhovor označil za konstruktivní. Masivní pondělní výpadek internetu O2 napříč Českem přinese kompenzaci. Operátor v úterý informoval, že odškodní všechny své zákazníky, a to i přesto, že byl výpadek způsoben technickou závadou. Místo slevy z vyúčtování se operátor rozhodl rozdat lidem poukazy na 200 korun pro další nákup ve svém e-shopu a v prodejnách. Píšou o tom novinky.cz. A teď už míříme na kurty. Tenistka Barbora Krejčíková odvrátila na turnaji v Singapuru proti Aně Leně Frýdsamové z Německa dva matchboly a po výhře 6-0, 5-7 a 7-6 postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou je obhájkyně titulu Elise Mertensová.
11: A dnes naposledy ještě voláme na dispečink dopravního podniku města Brna, aby jsme zjistili, jak ty autobusy šaliny jezdí. A máme na drátě Kubu Šaura. Ahoj, Kubo.
12: Ahoj, zdravím do studia. Příjemné odpoledne. I tentokrát evidujeme větší množství vozů se zpožděním na linkách 1 a 3 vlivem výlukové činnosti na ulici Kníčské, kde je tramvajový provoz okolí zastávky vozovna Komín veden jednokolejným úsekem. Tvorba nepravidelnosti je různorodá, očekávejte proto možné zpoždění okolo 5 až 12 minut.
0: To byly šaliny.
12: V autobusové síti zaznamenáváme častější zpoždění na lince 78, stále na ulici Hanácké v Tuřanech, a také na ulici Táborské ve směru na Líšeň a Vinohrady. Zpoždění na této lince může dosáhnout až 10 minut, na okolních projíždějících linkách ulicí Táborskou konkrétně 9, 55, 58, 64 a 75 očekáváme zpoždění maximálně okolo 5 minut. V jižní části města u dálnice D2 a na ulici Rejsigově v okolí nákupního centra Královo pole se cestující mohou zdržet na lince 67, a to v předpokládaném čase okolo 7 minut.
0: A Peťa nám řekne, kde najdeme další informace aktuální.
11: No jasně, je to v aplikaci DPMB Info, sociální sítě X a Facebook, anebo taky dpmb.cz.
0: Kubo, my ti pro dnešek moc děkujeme a budeme se zase těšit. Ahoj.
11: Ahoj.
12: Ahoj, pěkné odpoledne.
11: Stále 16 stupňů, měříme v Brně a okolí, pocitově jsme na 13. No a sluníčko nám zapadne, koukám se, 18 hodin 52 minut. No prostě ten den se zkracuje, ale buďme rádi, že není ještě prosinec, to bude tmavé 4 hodiny. Zítra má být polojasno, 17 stupňů a ve středu se můžeme těšit na 16 stupňů. Ne, zítra je středa, že?
0: Zítra je středa, ano.
11: Zítra je středa, jsem posunutá.
0: První podzimní den.
11: Jo, tak to oslavíme. No a ve čtvrtek to oslavíme tak, že bude trošku pršet a bude zataženo.
0: No tak co chceme, když startuje podzim.
8: Hit Radio City Brno.
0: A taky startuje dnešní poslední společná hodina odpolední show s vámi David Máčela,
11: Peťa Březinová
0: a taky Carrie Jepsen.

0: Hit Radio City Brno ve vašich uších.
1: Tak to bylo teda dramatický.
0: No tak já chci být dramatický, protože my máme taky dramatické téma. Jestli rádi sledujete mistrovství světa v hokeji, mistrovství světa ve fotbale, v basketbalu a v dalších sportech, tak super, já sport taky miluju. Ale teď vám řekneme o šampionátu, o kterém jsem ještě teda v životě neslyšel. Peti?
1: V Maďarsku se konalo mezinárodní mistrovství v kopání hrobů.
0: Hrobu.
1: A teďka si jako typněte, já jsem si
0: pýtala... Kdo vyhrál? Potom,
1: no jako kdo vyhrál, no. Jako, že
0: nějaký Maďároš, Hungároš.
1: Čegešvároš, to je nám vlastně jedno, kdo to vyhrál, jo. Bylo to teda za ten hrob, museli vykopat, mm-hmm. jo. A oni to zvládli za hodinu a 21 minut, protože vemte si...
0: Jeden hrob. Jako,
1: jeden hrob, ale to má 2 metry na délku, 80 cm na šířku a 1,60 m do hloubky.
0: A jako normálně rukama, ne bagrem, rukama.
1: No s lopatou, no jasný, ale jako ve dvojicích, jo. Ne, sám, ale ve dvojicích, protože tam byla jako hlavní myšlenka ta, že vlastně lidi, když jdou jako na tu smuteční událost, že jim někdo jako umře, tak oni tam vidí jenom tu díru a neví, kolik je zatím práce. Takže na pohřebním veletrhu, ano, ono existuje veletrh, pohřební.
0: No.
1: To je pohřební veletrh je prostě, jo. A tam jedna paní, která byla jako organizátorka, tak si řekla, tyjo, já bych tady tuhle profesi potřebovala víc propagovat, protože těch mladých lidí a celkově lidí tady v tom pohřebním jako průmyslu ubývalo. Tak ona si řekla, potřebuju další, jo. Tak udělala tady tohle.
0: No a teď mi řekni, myslíš, že přibyl o to zájem, že se zvětšil zájem tím, že si to borci vyzkoušeli na vlastní kůži, jaká je to dřina?
1: Ano, přibyl zájem, protože i díky tomu mistrovství oni si řekli, hej, já to dám. A jako oni, tam se jich někdo ptal, jak dlouho na to jako zkouší, jako jestli kopou prostě na zahradě nějaký díry.
0: No.
1: Ne, oni tak si to zkouší tím, že jako pracujou, víš, protože to dělají každý den.
0: Pořád se ptáte nad tím, co budete dělat, když je tady AI, že nás AI vymění a že nám sebere práci. Myslím si, že AI tohle nedokáže. Takže
1: jako, že budeme všichni kopat hroby, jo? Tak jo, to je dobrý.
0: A mám proto i ideální písničku, aby nám to šlo lépe.

0: Hitem.
1: Jezdě s hlínou, jezdě s hoříkem, s černou rakví, s bílým pomíkem, toho bych se někdy nenadal.
0: To musí jít samo tohle.
2: U tohohle budu kopat i tři metry do hloubky.

0: Myslíš, že jim hrobaře od premiéru překládali do maďarštiny?
1: Debrecín se gežvároš, du du du du.
0: Debrecín se gerávoš, šeriš. A pojď maďarsky!

0: kopeš hroboš do hlubokoš.
1: Tam se střednou rakví nezhledám, s Bohem bílé město září.
0: A dáme ještě jeden.

0: je odpolední show Hit Rádia City Brno. David, Peťa, podívali jsme se do Maďarska, kde se konalo mistrovství světa v kopání hrobů. Kdo vyhrál, není asi podstatné.
1: Doufám jenom, že jste si nahrabali dobrou náladu s náma.
0: A byli jsme v Maďarsku, v Debrecínu, tak teď se podíváme zase do Barcelony se Sebastianem.

0: Prokletě perfektní je taky odpolední show Hit Rády a City Brno. Doufám, že se bavíte stejně jako my. 17.22. To je čas, kdy obvykle dostává prostor městská policie a pikošky a příběhy, co všechno strážníci a strážnice musí zažívat. Jenže teď to bude trošku jinak. Teď nás nebudou ničím překvapovat, teď nás naopak potěší dobrou zprávou, protože Kuba Ghanem, mluvčí městské policie Brno, má pro nás pozvánku na jednu hezkou akci.
1: Hezký den posluchačům do studia. Pokud přemýšlíte, jak završit blížící se prodloužený víkend, rádi bychom vás pozvali na tradiční den s městskou policií Brno, který se uskuteční o státním svátku v pondělí 28. září v areálu dopravního hřiště na Riviéře.
0: Mně se líbí, že Kuba už to nazval jako blížící se prodloužený víkend, jo, v úterý.
2: Ale o Kubovi víme, že on je optimista, ryze optimista, takže já se vůbec nedivím, budeme mu věřit. No ale na co se ptáme, co se týče akce, na co se můžeme těšit?
1: Vystavená bude policejní a záchranářská technika, včetně vozidel, plavidel nebo výstroje a výzbroje. Zapojí se jako obvykle i brněnská zoologická zahrada, tentokrát s tematikou ježků. Obdivovat bude možné i nafukovací modely vesmírných těles díky hvězdárně a planetáriu Brno. A tvořivé aktivity si nachystalo Technické muzeum Brno. Jak jsem naznačil v úvodu, chybět nebudou složky integrovaného záchranného systému a zajímavé stanoviště se spoustou atrakcí nabídne taky celní správa a Armáda České republiky. Bude toho ale ještě mnohem víc a tu správnou atmosféru pomůžou dotvořit i kluby policejní historie. Přijďte za námi v pondělí 28. září mezi 10. a 17. hodinou na Riviéru. Za vstup nemusíte platit a naopak si možná odnesete i nějakou hezkou výhru. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: To se vyplatí.
2: No jasně, a hlavně my tam budeme taky, teda náš promo tým Hit Rádia City Brno, a doufáme, že i vy.
0: Den s městskou policií Brno a nejen s ní. Už pondělí. Hit Radio.
3: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
2: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio. Say no.

0: Další hit z vysílání Hitrádia City Brno.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A my se vrátíme do rána, do dnešního rána. Co děláte v 7 hodin a 10 minut, tedy po 7 hodině ranní?
2: Přesně vím, co jsem dneska dělala. Měla jsem 6.50 budík, vstala jsem 7.20.
0: Tak brzo, jo, překvapila jsi.
2: Jo, já sebe vždycky překvapuju, jenom, ale když vstanu, víš těch 6.50.
0: 6.50 měla z budík a vstala 7.20.
2: No, jako já jsem se totiž, mě se nechtělo.
0: Já jsem taky dneska snad 3/4 hodiny posouval budík.
2: Ale vám se to nevyplatí, protože vy můžete získat prašule. A dneska ráno jste mohli získat rovnou 8000 korun.
3: Startuje 30 vteřin.
4: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme.
4: Já vidím paní.
2: Paní.
4: Na vaše jméno.
5: Petra
4: je správně, je to tak?
2: Jo.
5: Dobrý ráno.
3: Dobré ráno, Peťo. Tak jak jste na nás číhala, protože vy bydlíte v bytovce pravděpodobně. Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo...
5: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
5: Teda půjde... Bude to líp?
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ránko.
5: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
2: Ale já jsem taky Petra, taky bych věděla, kam jít do krámu, ach jo.
0: Jakože bys hned utratila tu osmičku?
2: No jasný.
0: A co byste s těma prachama dělali vy? Rozmyslete si to, popřemýšlejte nad tím, protože dost možná budeme zítra zvonit právě u vás, ale musíte se registrovat.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: tohle je jeden z nich, tedy důvod, proč poslouchat Hit Radio City Brno a odpolední show. No tohle je jeden z nich, tyhle ty hity, Robin Schulz a Fastboy. No a máme také důvody, proč zajít do lesa.
1: Tak do lesa, protože já si myslím, že byste tam mohli objevit mimo jiné něco dobrého, třeba nějakou houbu, jo?
0: Třeba, hlavně, já si osobně myslím, no, a říká se to, že les je i taková jako nejlepší lékárna, že vás to vyléčí, ať máte chmury, nebo ať vás něco bolí, prostě najdete tam to uklidnění a pomoc.
1: Já si myslím, že když tam někdo najde ty zlaťáčky od lesu města Brna, tak se vyléčí hned, jako. Minimálně z toho z nuly na účtě třeba.
0: Jo, o zlaťácích vám už tady říkáme od začátku září, tak přátelé, ještě to pořád nekončí, lesy města Brna prostě těch zlaťáků mají tolik, že až do konce září je můžete pořád hledat. Indicie dostanete buď to u nás v dopoledním vysílání u Ondry, anebo přímo na facebookových stránkách nebo na sociálních sítích právě lesů města Brna. A ty zlaťáky potom můžete za něco dobrého proměnit.
1: A oni tam i dávají třeba vědět, když ty zlaťáky nikdo neobjeví, takže vlastně je dost možný, že těch zlaťáků je jako fakt moc. Pokud to nikdo neobjevil, tak oni dají vědět, že zrovna na tom místě to ještě není objeveno, tak tam běžte.
0: No tak my jdeme. My jdeme, protože my ty zlaťáky taky chceme, že jo?
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Z GLS teď zásilky klapnou. LS Boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte

0: na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
2: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Vaše Hit Radio City Brno, odpolední show, ze které se pomalu stává podvečerní večerní show, jde dneska do svého finále, ale my vás nesmíme ochudit ještě o dvě hezké výročí, které se vám 100% bude taky líbit, protože jsme to sledovali úplně všichni a sledujeme úplně všichni.

0: kdo by to nemiloval? Tak jenom co se týká těch čísel, jo? Přátelé, dneska mají 32. výročí premiéry prvního dílu a Pobřežní hlídka o něco starší, rok 1989, 37. výročí od prvního dílu.
1: Ježíš, já se na to podívám, ty červený plavky, mám je doma, si je obleču na to výročí.
0: Ale výbavu do nich máš, ne?
1: Mějte se krásně.
0: Užijte si zbytek úterý, třeba z červených plavkách. A zítra startuje podzim, buďte u toho s námi. Čau.
1: Čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v úseku mezi Troubskem a Popůvkami je uzavřená silnice z důvodu provádění stavebních prací. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já.
6: Tak příště domo.
7: Domo-elektro.cz. Spotřebiče

0: na které je spoleh.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. První změny by se měly objevovat od roku 2028. Hygiena eviduje na Masarykově základní škole v újezdě nad lesy 250 nemocných, 240 z toho jsou děti. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienu, která prověřuje školní jídelnu. Část školy bude zítra a ve čtvrtek na ředitelském volnu. Smlouva mezi Českem a Německem o vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně Krušnohorského tunelu, by mohla být podepsána v únoru. Na mezinárodním veletrhu kolejové techniky v Berlíně to řekl ministr dopravy Ivan Bednář. Smlouva se původně měla podepisovat už tento měsíc. Ke zdržení došlo na německé straně. Naše tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu Linda Nosková. O postup do finále se Češky utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
8: Polojasná, skoro jasná noc, lokálně může být oblačno, v Beskydech očekáváme přehánky. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru v nížinách 2 stupně. Přes den pak polojasná, skoro jasná obloha, odpoledne na východě opět přehánky. 14 až 18, to jsou maxima pro zítřejší den, na jihu Moravy až 20 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
9: Krásný večer, 6:02, s vámi Kateřina Pechová, tak co? Jaký jste měli úterý? Dobrý, doufám, že jo. K tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Na start hodiny Sash a Gunbird. Tak jdem na to.
10: Hit Radio. Kom to něho je, jo, kosov.

ます。

Desiree Alive. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, jo, žádný stres, ale prosím vás, víte o tom, že dneska je poslední den letošního léta. Letu je pryč. Doufám, že jste si ho užili, jo. Dnešní den je navíc o téměř 4 hodiny kratší než letní slunovrat v červnu. 4 hodiny, to už jako člověk docela pozná, že jo. Tak já nevím, jestli už jste si všimli, ale takový to, jak jdete kamkoliv do obchodu nebo online, chcete něco sehnat. Všude jsou dýně, halloweenský výzdoby, jo, podobně takovýhle šerepetičky, prosím vás, nepotřebujete to. Jenom říkám, nepotřebujete mít sezónní výzdobu, jo, kdyby náhodou někdo pochyboval. A k tomu všechny ty vonné svíčky, jo, teď se zas přichází ta série vůní jako déšť dopadající na spadané listí, hříbky se skořicí, nebo třeba mokrý listí, co doneseš na botě domů. A ano, snaží se nás přimět myslet si, že tma v 5 večer je prostě útulná. No, jakoby není, ale když budete pod dekou, tak možná trochu, jo. Meatloaf, I would do anything for love. Právě teď.

0: Lay all your love on me. Above éteru Hit Rádia, krásný večer. Doufám, že máte hezký úterý, že jste v pohodě, jo? Ačkoliv se loučíme oficiálně s létem, tak doufám, že to na vás nemá žádný větší negativní vliv. Takhle, doufat můžu, to je jasné. Ale já se pokusím s tím i něco dělat, jo? Protože to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Za chvilku třeba Rihanna, taky Pet Shop Boys. No a nebo Král Bopu. Michael Jackson na Give In To Me už za chvilku do vašich uší.
1: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Prémium partnerem reprezentace je Staropramen.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pet Shop Boys, It's a Sin, posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer a majitelé iPhoneů, nebo prostě jablíček, pozor, jo, velmi zajímavá věc. Apple má totiž v podmínkách, což je taková ta dlouhá věc, co nikdy nikdo nečte. Jakože vždycky jenom prostě dáme souhlasím. A nevíme, co tam je, že jo. Tak prosím vás, Apple tam má to, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho stavět atomovou bombu. Jakože nevím, jak to ověří, jo, to si nejsem jistá a doufám, že nikdo nic takového neděláte. Jako Apple Music klidně poslouchejte, ale tu druhou věc prosím vás nedělejte, jo. Ale když se tak jako na to člověk podívá, možná je fajn si ty podmínky přečíst, co? Vím, že jednou bylo na konci nějakých podmínek, že kdo to dočte, tak dostane asi 10 000 dolarů a byl to přesně jeden jediný člověk, který to tehdy udělal, jo. Tak příště, než to odkliknete, vemte si týden volná a přečtěte si to. Další hity douší právě teď Rihanna a Russian Roulette.

0: Tohle jsou No Doubt a Don't Speak. Jste s Hit Radiem, přeju krásný večer. 6:45, poslední sluneční paprsky. Ano, pokud se teď chystáte z práce, tak pravděpodobně přijdete domů už za tmy. No, budeme se muset zvyknout, čeká nás to pár měsíců, ale hele, to nevadí, to nevadí. My si tu náladu zvedneme i tak. Třeba tahle pecka, tato zvládne stopro. Mbap a Hanson, k tomu Three Doors Down nebo Billy Ray Cyrus, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Maxi.
6: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun

0: Na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
1: Krásný úterní večer, je 7 hodin, další hity k tomu, tak doufám, že jste na to správně naladěni, jo? V dalším songu nepůjdeme nikam daleko. Česká skupina, skvělá skupina. Tohle jsou Black Milk a Nechci tě trápit. Tak to puste ven a pěkně si to užijte. Platí?

Him a Join Me. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A hele, asi taky znáte nějakého toho frajera, co prostě s ním jedete v autě a on vám jako ukáže, že umí řídit kolenama. Jo, a tak chvilku jako za flexí, že jo, dobrý, hele, nemám ruce na volantu. Dobře, i to je samozřejmě blbost, jo? Ale dejme tomu, dá se to stále ještě posunout dál. Může to být stále ještě mnohem horší, věřte mi. Tuto věc, prosím vás, zařazuju do kolonky, toto doma neskoušejte. Respektive toto neskoušejte ve vašem autě. Protože jednoho australského řidiče teď takhle chytili policisté a dostal extrémně vysokou pokutu za to, že si za volantem mazal bagel máslem. Jo, prostě řídil kolenama a u toho si mazal bagel. Já si myslím, že jsou i praktičtější věci, co můžete jíst v autě, když už teda jako musíte jíst. A asi není úplně ideální, prostě nůž, bagel a mažete, jo? V pohodě. Co by ne, že jo? On to teda zdůvodnil velmi logicky. Byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. No, tak dobrou chuť asi. Byl předražený bagel. Další hity k tomu právě teď Blondie a The Tide Is High.

0: Sonic a Sky, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A už je skoro tma. No, je to fakt rychlý, asi jste si toho taky všimli, předpokládám, zvlášť pokud člověk většinou má takový ten pravidelný režim a chodíte ve stejnou dobu. Tak ještě pár dní zpátky bylo v tuhle dobu fakt krásný světlo, jo? Ne nic, nebudem se tím stresovat, hele, nejlepší songy z 80., 90. a milénia máme. Vy už přidáte jenom úsměv, no, Shifty, Side Alongside, taky Master Boy nebo Susan Vega už za chvilku.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Ponožky, hrnek.
3: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní z 10% slova body.up.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Více a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého.

0: počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesinovegenerace.cz.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.

out of sight, no

0: Susan Vega a Luka. Posloucháte Hit Radio a pozor, peníze, peníze vozíme.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já nekecám, dneska jsme Petře přivezli 8 000 korun. Petra to stihla, bylo to napínavý, nebojte, připomeneme si, jaký to ráno bylo. Ale jo, Petr má 8 000 a to znamená, že zítra někomu z vás povezeme 5 000. Někomu, kdo má registraci na hitradio.cz. Ještě se registrovat stihnete. Šup, šup, šup, šup, šup. Jednoduchá věc, jo. Hlavně si registrujte místo, kde v 7:10 víte, že budete. To je totiž zásadní. V 7:10 se totiž od nás ze Snídaně šampionů ozve tohle. No a to znamená, že musíte vyběhnout ven, musíte naší hlídku chytit a říct, halo, to jsem já, dejte mi prachy. Oni vám ty peníze dají. Jeho tohle konkrétně.

0: říkat nemusíte. Ale doporučuji s registrací na otálet, protože zítra 5000, ale v pátek, dámy a pánové, velké finále a ve hře je 50 000 korun. Tak nečekejte a my se připomenem, jak napínavý to bylo ráno.
1: Zvoníme.
2: Startuje
3: 30 vteřin.
2: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
3: No my už je to taky přejeme.
2: Tak, prosím.
1: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
2: Já vidím paní. Na vaše jméno.
4: Petra
2: je správně, je to tak?
3: Jo.
4: Dobrý ráno.
1: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď se nám teda bude o to líp.
3: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
1: Jo, koupit si něco hezkýho.
5: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: No Mercy a Where Do You Go, posloucháte Hit Radio. 7:45, přeju krásný úterní večer. Doufám, že máte krásný večer. Co máte určitě? To je ten nejlepší soundtrack k tomu. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. No a za chvilku už tahle legendární rebelka. Avril Lavigne v nejlepším, čoukry, ostrý stíny, skvělý vlasy a Skaterboy. K tomu taky Scooter nebo Bon Jovi.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
9: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
8: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
11: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte s sebou i děti.
14: Já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětiraje.cz.
16: Bude vejdán.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí

0: znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: Krásný večer všem, 8. hodina s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Na start další hodiny je tady Cheryl Crow a My Favorite Mistake. Tak si to užijte.

Cage v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer. Prosím vás, už jste někdy viděli pandu? Ideálně naživo? Protože je to zážitek, jo. Oni jsou to tak vlastně neohrabaný zvířata, že člověk nechápe, že ještě žijou. Stačí si pustit některý videa s nima, to je neskutečné. Zároveň jsou pandy dost nebezpečné, takže jako, že byste si řekli, půjdu pomazlet pandu, to úplně ne, i když na to vypadají. Ale prosím vás, ne všechno černobílý je nutně panda. V Číně se teď totiž provalilo, že jedna zoo používala nabarvený psy a vydávala je za malý pandy. Takový ty chundelatý bílí psy a oni jim akorát udělali černý fleky a tvrdili, že jsou to pandy. Ne, fakt v dnešní době už nevíte dne ani vteřiny, tak prosím vás, bacha na tyhle falešný pandy, ať nenaletíte. No, další hity k tomu, to je jistota. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: Blessed a Selavy. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte krásný večer. Hezký úterý, 8:45. Tak co? Jo, zvládli jste to dneska? Úplně v pohodě, mě to je jasné, ale další hity k tomu. Jo, pojďme spolu cestovat časem. Myslím si, že ty songy za to rozhodně stojí. Za chvilku. Ozzy Osbourne, taky Ingrid a taky Sandra. Maria Magdalena do uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
3: CZ. Náplně hned.

Song, který je dneska ještě dojemnější než dřív. Ozzy Osbourne, See You on the Other Side. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, trošku se nám ty naše chytrý technologie začínají jako zvrhávat, jo. Že chlap sleduje svoji ženu vysavačem, dobře, no. Že vás televize odposlouchává, dejme tomu, jo. Ale prosím vás, v Německu teď zažili opravdu kuriózní zásah. Dálniční policie si to užila. Já jsem se úplně vrátila do tohohle seriálu, jo. A teď si to představte, dálniční policie se snaží dohonit na té dálnici robotický vysavač. Jo, je to tak, prosím vás, tenhle přístroj si tam v plném provozu razil cestu mezi auty, než ho policisté lapili a uložili do služebního vozu jako zajištěnou věc. Ten robot si prostě asi řekl, že koberec v obýváku už ho nebaví. Že prostě by rád vyrazil do světa a užil si to vysávání ve větším stylu. A nebo prostě už ho nebavilo uklízet. A chtěl na svobodu. Tak bohužel ho zastavili, ale jinak v Kobře 11 by se vyjímal. Další hity k tomu. Tohle jsou Maxar, Ariel McCoy a Runaway.

0: Dance with me a Alphaville. Krásný večer z Hitrádia. Díky, že i v úterý jste byli s námi. Doufám, že jste si tu jízdu a cestování časem opět užili. A samozřejmě další songy za chvilku. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si zbytek večera. Těším se na vás samozřejmě zase zítra. No a za chvilku třeba tahle pecka. Bloodhound Gang, taky YouTube nebo Kelly Family. Tak nikam nechoďte a ahoj.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Co pa všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.

bendito.

0: Určitě jste to slyšeli. Evropská unie zvažuje zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Ty do 15 by... Jak to vnímají pražští učitelé a obecně, jaký je jejich pohled na mobily ve škole, si budeme povídat s ředitelem základní školy Botičská v Praze Ondřejem Machu. A v kolika letech pozorujete u vás na základní škole, že děti dostávají mobily?
1: Myslím si, že se bavíme o nějaké třeba třetí, čtvrtá třída. Mm-hmm. Naštěstí ty děti na tom prvním stupni ty telefony až tolik jako nepoužívají, respektive ve škole vůbec, takže to u nich jakoby nevídám. Určitě si myslím, že čtvrtá, pátá třída, tam už mi to přijde, že to jako, že to mají všechny děti, to mi tak přijde.
0: A všimli jste si, že by děti byly ráno unavené z toho, že v noci nespí a scrollují na sociálních sítích?
1: No, když se bavíme potom třeba ty větší děti, myslím, že tak ta jako osmá, devátá třída, tak tam u některých se to dá vypozorovat, že tam ta únava jako je a ráno jsou takový trošku méně použitelný, ano.
0: A pomohl by podle vás zákaz třeba do 13 let, jak navrhuje Evropská komise?
1: Myslím si, že jsme to jako společnost nechali vyrůst do takových rozměrů, a teď myslím nejenom jako děti, ale i třeba nás dospělí, že nevím, jestli jako jeden zákaz, jestli to dokáže jako zvrátit. Určitě nějaké omezení by pomohlo, nevím, 13, to je takový zvláštní věk, ale tak je to napříč unii, takže asi je to nějak jako u nás si myslím, že by dávalo smysl buď kategorie 12 let nebo 15 let, že jsme na to nějak zvyklí na tyhle věkový změny, že jo, 12, 15, 18, takže určitě jakýkoliv zákaz, regulace jakoby může pomoct, pokud teda se nenajdou nějaký cestičky, jak ty dospěláci jim budou pomáhat obcházet ta věková omezení.
0: A nebudou pak děti se zákazem trochu mimo kolektiv?
1: Troufám si tvrdit, že jako zůstane stranou, protože tím, jak se ten WhatsApp nebo jiné komunikační kanály de facto staly taky sociálníma sítěma, tak potom takové dítě, které by prostě bylo jako offline, tak je jakoby mimo, protože mi přijde, že dneska si děti i sebe menší, já nevím, že se potkají za 5 minut někde, tak si domlouvají prostě jako online, jo? Že si to neřeknou a prostě se domlouvají takhle, jsou na to jako hrozně zvyklí. Takže by pro takové dítě bylo těžké zůstat začleněný v tom kolektivu, nehledě na tom o tom, že si vlastně povídají o tom, co tam viděli, že jo, když na tom tráví x hodin, koukají prostě na ty krátké videa, tak si pak o tom jakoby povídají, že jo, co tam bylo, co tam viděli, co se tam děje. I to je věc, která potom, když to dítě tam není, nekouká na to prostě na to, co se tam děje v tom prostředí, tak pak je mimo, že jo, je mimo, no.
0: A vy jste na Botičské mobily ve škole zakázali?
1: My jsme po vzájemné dohodě s rodiči, což je jako důležitý, došli k tomu, že právě jsme mobilní telefony zakázali i o přestávkách, včetně velké přestávky, ale jsme v takovým jako lidským režimu, to znamená, že my to zařízení prostě jako neodebíráme, nepereme se s těma dětma, nepřetahujeme se o to. Prostě ten mobilní telefon má být schovaný v tašce, v tichým režimu a použít ho může vlastně ten žák se souhlasem toho vyučujícího, že pak třeba jde do kanceláře si zavolat jako rodičů nebo napsat, nebo když se chce na něco podívat. Na prvním stupni nám to funguje jako, myslím si, bezvadně, na druhém stupni jakž takž.

0: jakýkoliv zákaz pak přináší to, že prostě musíte provádět tu kontrolu a ne vždy to může být jakoby obou straně příjem.
1: Meta podle plánovaných změn bude muset prokázat, že její služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné již od samého začátku.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: A velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Ponožky, hrnek.
2: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
5: Hit Radio.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

srdce, zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebojů.

Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
3: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
6: Hit Radio, Hit Radio.

0: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: Jam. YUMM.cz.

0: Ponožky, hrnek.
1: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Hit Radio.